Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hustle. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to víc se ti musí vracet. Někomu

zacpěte uši svým dětem. Tenhle track může obsahovat nevhodný slova. Československá scéna. Rádio Spin. Yeah, it's sex, sex.

pojďte s náma na by. Jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: 5 hodin 58 minut, pátek, 22. květen, svátek dneska slaví Emil, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Konečně páteček, já mám pocit, že tenhle ten týden nějak úplně vlastně asi až moc zbytečně rychle utek. Nevím, jestli je to počasem, že vlastně jako bylo relativně hezky, nebo že člověk prostě neví co dřív a prostě to utíká. Každopádně před náma je poslední Spin ráno tohoto týdne, kde se společně v tuto chvíli mezi 6 a 7 podíváme do Indonésie za jedním manželským párem. No a řeknu ti taky o jednom menším prostředníku od Gemini. No a kromě toho tě čeká taky poslední poznávačka a celebrity voice flip tohoto týdne a rozhodně doporučuji být dneska ráno u toho, protože v Celebrity Voice Flipu mám pro tebe dneska vstupenky na festival Meziploty, takže se rozhodně zapoj. No a my se společně pro tuto chvíli jdeme taky podívat na to, co nás v tenhle ten pátek čeká, protože všichni asi už pravděpodobně čekáme na ty 26, 25, 29, tak uvidíme, jestli se nám to dneska splní nebo ne. Aktuálně by mělo být venku polojasno, teploty kolem 11, 12 stupňů Celsia a to po celé České republice. No a co se týče odpoledne, tak ještě pořád to nebudou úplně tropy, protože by mělo být spíš pod mrakem. Takže polojasno až zataženo a teploty kolem 22 stupňů. I tak je to ale zase o stupínek lepší, než to bylo včera. Tady je Radio Spin a dom.
3: Sedím v Barceloně, páje unikóny, písek moře, mora, neptej se mě, co je.

6 hodin a 8 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom, ještě jednou ti přeju krásný dobrý páteční ráno, no a my se společně pro tuhle chvíli jdeme podívat na zprávy. 26-letý týpek v Indonésii měl svatbu a byla to velká veselka, velká party, prostě svatba, jak má být, takový to, co si prostě jako vysníš a prožiješ to. Ale přišlo jedno velký životní zklamání, zvláštní je, že přišlo až po 12 letech od svatby, protože týpek totiž zjistil, že si vzal chlapa. A byl k tomu vlastně naprosto jednoduchý důvod. Jeho manželka Adinda, nebo v uvozovkách manželka Adinda, totiž po dobu jejich randění nosila tradiční nikáb, který jí zakrýval obličej. Takže to, že má týpek fousy, zjistil až omylem ve chvíli, kdy se po svatbě sestěhovali a dali si svoji první společnou sprchu. Kdy používáte ChatGPT, tak 100% víte, že jeho neplacená verze má určitý omezení a že po několika otázkách vám hodí, že neplatíte a že budete dál komunikovat s jeho starším modelem. Tak pozor, nově už to dělá teďka i Gemini, moje oblíbený teda. Každopádně pokud máte teda AIčko od Google, tak pozor na to, ať si nevyčerpáte otázky, jinak budete muset cálovat. Ale ve finále i Free Gemini je furt lepší než ChatGPT, jen tak jako mezi náma.

0: Dáváš Radio Spin, pokračujeme ve Spin Ránu, ve kterém v 6 hodin a 12 minut startuje poznávačka, takže pokračuje šňůra poznávaček za tenhle ten týden. Každopádně dneska to pojďme otevřít. Můžu říct, že tady dneska bude žádat jeden film v poznávačce, na který jsem včera vlastně si vzpomněl úplně random, a to u YouTube, který mi prostě jako předhodil několik ukázek z tohoto filmu, nebo respektive teda jako ukázku se sérií hlášek z tohoto filmu, a musím říct, že je to věc, kterou jsem viděl vlastně jenom jednou za život a vlastně jako ani nevím, proč jsem to neviděl znova, protože když jsem se podíval do těch ukázek, tak jsem si říkal, že to vlastně jako není úplně špatný film. Takže jdeme si pustit první úryvek, který tady pro tebe mám vystřižený. No a jsem zvědavý, jestli uhodneš, o který film tady dneska ráno v poznávačce jde.
1: Ani tolik zučení, kvůli pár dnům učení.
2: Ta holka je pěkná.
1: To je moje sestřenka.
2: Opravdu?
1: Všichni jsme tady příbuzní.
2: Jo, máš pravdu.
0: Jestli tě napadá, co by to mohlo být za animák nebo za film, který je animák, tak určitě můžeš dávat už tuto chvíli vědět, buď to na 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nic nenapadá, tak určitě můžeš vydržet pár minut, protože za chvilinku k tomu dostaneš další dvě ukázky.

0: Krásný, dobrý páteční ráno, s tebou je Dom a my pokračujeme v dnešní poznávačce, ve který já dáš dneska jeden film, který vzniknul v roce 2007, pokud se nepletu. No už jsem tady pár minut zpátky nastřelil, že dneska tady jde o jeden animák. Pár minut zpátky jsme se tady spolu pouštili jednu ukázku, tak pojďme si ji pro tuto chvíli připomenout.
1: Ani tolik vzučení, kvůli pár dnům učení.
2: Ta holka je pěkná.
1: To je moje sestřenka.
2: Opravdu?
1: Všichni jsme tady příbuzní.
2: Jo, máš pravdu.
0: No a sliboval jsem, že pro tebe budu mít další dvě ukázky v tenhle ten vstup, takže rozhodně si je jdeme teďka pustit.
1: Nechám si vytetovat mravence.
3: Otevřeme čerstvý med a oslavíme.
1: Udělám si piercing sasáku. Oholím si ty kapa. Budu nosit tepláky a zlatý řetěz a žít se sarančetem na hromádce.
0: No a jdeme si pustit taky ještě ukázku číslo 3.
2: Nějakou holku? A je to včelanda? Snad ne vosa. Pak si tě zabijou.
1: Ne, vosa ne.
2: Pavouk?
1: Mě pavouci moc nepřitahujou. Já vím, že je to pro všechny rajc těch 8 nohou a tak. Ale neskousnu ten ksik.
0: No a kdyby tě furt nenapadalo, co by to mohlo být za animák, tak ti můžu v tuhleto chvíli k tomu prozradit, že dneska, nebo že hlavní hrdina se jmenuje Barry a že se bezmyšlenkovitě zamiluje do květinářky Vanessy. Víc ti k tomu asi ani prozradit nemůžu. Já si myslím, že podle toho, co zaznívalo v ukázkách, asi tuší, že Barry není jen tak úplně leda, jaký je hlavní hrdina pohádky, takže určitě můžeš dál typovat buď to na 210

0: jednou ti přeju krásný, dobrý páteční ráno, máme 6 hodin a 20 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál dom. No a my pokračujeme ve dnešní poznávačce, ve který dneska hádáš jeden animák. Pouštěli jsme se tady z něj pár minut zpátky několik ukázek, tak pojďme si je ještě pro tuto chvíli naposledy připomenout.
1: Nechám si vytetovat mravence.
2: Otevřeme čerstvý med a oslavíme.
1: Udělám si piercing sozáku. Oholím si tykama. Budu nosit tepláky a zlatý řetěz a žít se sarančetem na hromádce.
3: Nějakou holku? A je to včelanda? Snad ne vosa. Vaši tě zabijou.
1: Ne, vosa ne.
3: Pavouk?
1: Mě pavouci moc nepřitahujou, já vím, že je to...
0: Já jsem tady k tomuhle tomu animáku několik minut zpátky napovídal, že vyšel v roce 2007 a že hlavním hrdinou je Barry, který se bezmyšlenkovitě zamiluje do květinářky Vanessy, ale je tam jeden problém, protože Barry není tak úplně typický, nebo asi jako můžu říct, že Barry prostě jako není člověk, to je asi tak jako to nejzásadnější, co ti k tomu můžu říct. Takže my se jdeme pro tuto chvíli podívat na to, jak se tady typovali. Jdeme za Matoušem.
4: Včelka.
0: Matouš typuje pana Včelku, stejně tak ho tady typoval třeba taky Vojta.
5: Kolik to je pan Včelka?
0: Dál tady pan Včelka zazněl taky od Verči.
6: Jasně, já si myslím, že to je pan Včelka.
0: Potom tady zazněl pan Včelka ještě několikrát.
5: Pan Včelka, není to on?
0: A třeba taky Štrudl typoval pana Včelku.
5: Bude to nejspíš pan Včelka.
0: No a když se podívám do mobilní apky Rádia Spin, tak tady mi posílal pana Včelku třeba taky Huron. No a musím říct, že máte všichni pravdu, je to pan Včelka. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. Další poznávačku si tady dáme zase příští týden od 6 do 7, nebo respektive teda mezi 6 a 7. No a připomínám, že dneska v Celebrity Voice Clipu, který tady bude už za 20 minut, budete hrát o stupenky na festival Mezi ploty. Takže kdo se dovolá jako první, kdo jako první zavolá na 210 32 30 a uhodne, co vlastně, nebo kdo je dneska v Celebrity Voice Clipu, tak určitě si odnáší dneska dvě stupenky, ale to až za 20 minut.

ve Spin ránu 6 hodin a 25 minut. K tomu, no a já mám tady pro tebe teďka jedno dost dobrý a pozitivní info, protože já jsem teďka koukal na průběžnou tabulku letošního mistrovství světa v hokeji a když jsem se podíval na naší B skupinu, tak mi to udělalo hroznou radost, protože Česko, my Češi jsme na prvním místě v naší tabulce, což vlastně v tuto chvíli ještě vlastně vůbec nic neznamená, protože ještě dost zápasu před náma, co se týče naší tabulky, ale bejt prostě v tuto chvíli první, potom co máme odehraný 1, 2, 3 zápasy, pokud se nepletu, možná 4 zápasy, tak teďka bych úplně jako kecal, 4 zápasy myslím, že máme odehraný, tak si myslím, že to je naprosto super. Každopádně za náma je potom Kanada a na třetím místě Slovensko, což mě teda jako taky hodně překvapuje. Každopádně budeme se muset ještě snažit, protože ještě nás čeká hodně důležitých zápasů. Konkrétně teda pokud se nepletu, tak nás jeden ze zápasů čeká hnedka a zítra, a to se Slovenskem. Takže rozhodně doporučuji fandit a rozhodně doporučuji být u toho, protože vždycky, když je hokej, tak se Češi a Slováci vlastně jako vždycky rozdělej, že jo, a potom prostě když mistrovství světa skončí, tak jsme prostě jako zase bratia. Každopádně, co se týče zbytku naší skupiny, tak potom v pondělí nás čeká zápas s Norskem a v úterý ještě s Kanadou. Takže důležitý zápasy dál před náma, doporučuji sledovat a doporučuji fandit, protože letošní mistrovství světa, musím říct, že pro nás zatím, musím zaklepat, zatím vypadá dost příznivě.

0: 6 hodin 29 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a my pokračujeme ve dnešním Spin ránu, ve kterém už jsme si zahráli poznávačku, máme za sebou taky info o Gemini a potom taky info o jednom manželském páru z Indonésie, no a před náma už je v tuhleto chvíli akorát hádanka Celebrity Voice Flip, ve který, jak jsem říkal pár minut zpátky, tak si dneska a zahraješ o stupenky na festival Meziploty, takže určitě vydrž dál u Radia Spin, protože tohleto odstartujeme už za pár minut, každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás během dneška čeká venku. Připomínám, dneska 22. květen svátek má Emil, takže jestli nějakýho Emila znáš, tak mu určitě popřeji všechno nejlepší. No a myslím si, že to s ním úplně na klídeček můžeš to jít i oslavit, protože aktuálně by teploty měly být kolem 14-15 stupňů Celsia a to po celé České republice, venku polojasno. Odpoledne by sice mělo být místama spíš pod mrakem, ale i tak počítej spíš s tím polojasnem, protože to je po většině České republiky. No a teploty kolem 22, což si myslím, že je velice příjemný. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Regiony podle všeho aktuálně jezdí úplně v pohodě. Co se dálnic týče, tak tady už to tak v pohodě není. Konkrétně teda na D1 u Velkého Meziříčí po směru na Brno, tam se to štosuje kvůli crashi, takže tam určitě jezdí opatrně, ať tam do toho nevlítneš. No a co se týče Prahy, tak ani tady to v tuhle tu chvíli nevypadá úplně špatně. Trošičku ústí provoz tě čeká určitě klasicky v Holešovičkách, potom taky na Štěrbovský spojce a tam teda v obou směrech. Trošičku ústí provoz taky sjezd z Nuseláku na Legerku a jinak Praha vypadá pro tuhle tu chvíli v pohodě. Každopádně, kdybyste narazili na cokoliv dalšího, tak určitě dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: Jak jsem sliboval pár minut zpátky, tak dneska v hádance Celebrity Voice Flip hraješ o vstupenky na festival Meziploty, který je 30. a 31. května, takže rozhodně doporučuji být ve střehu, protože to je už příští týden, pokud se nepletu. Myslím si, že to je příští víkend, ano, příští sobota, neděle, festival Meziploty, takže rozhodně doporučuji si dneska zahrát, protože je to absolutně jako natřískaný festiák. Ve dvou dnech si myslím, že dostaneš to nejlepší z české scény, najde se tam každý podle mě svoje, jednak je tam takový trošičku old schooleček, najdeš tam třeba skupinu Luci, No Name, Michala Hrůzu, Divokýho Byla, Xindla X, ale potom tam najdeš taky mladou scénu, jako třeba Adama Mišíka nebo Pem Rabbit. Samozřejmě to není celý čistě jenom o hudebních vystoupeních, ale najdeš tam taky divadlo, stand-upy, workshopy, je to fakt natřískanej festival, takže to rozhodně za to stojí, no a ještě ke všemu ti tam dostanu zadarmo, takže rozhodně doporučuji hádat dneska hádanku Celebrity Voice Flip. No a první z vás, kdo uhodne, kdo se skrývá za dnešním zamotaným hlasem a cinkne mi na 210, 32, 30, 30, tak si obě dvě stupenky odnáší. Takže doporučuji mít v tuhleto chvíli uši nastražený, doporučuji si taky dát volume trošičku víc doprava a pořádně se zaposlouchat, kdo se skrývá za dnešním zamotaným hlasem. Celebrity Voice Flip. Zatím ti nebudu prozrazovat nic krom toho, že dneska tady hádáš jednu českou zpěvačku. Jestli je mezi náma, nebo už není mezi náma, to ti nebudu prozrazovat, protože pak by to bylo velice jednoduchý. Každopádně my si ten hlas jdeme pustit ještě jednou, no a pak to nechávám čistě jenom na tobě. 210, 32, 30, 30, připomínám, první, kdo uhodne, kdo se skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem, odnáší si dvě stupenky na festival Meziploty, který je už příští víkend.
1: Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Rádio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který dneska hádáte, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu pro tuto chvíli připomenout. Dneska jste tady v Celebrity Voice Flipu hráli o vstupenky na festival Meziploty. Já v tuhleto chvíli už teda můžu říct, že máme tady vítěze, protože někdo byl absolutně nejrychlejší a cinknul ještě se svým typem během prvního vstupu. Každopádně i tak můžeme dál pokračovat ve hře. A pro ty z vás, kdo ještě třeba netušej, kdo se skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem, tak tady mám samozřejmě pár dalších nápověd. Napovídal jsem několik minut zpátky, že jde dneska o jednu českou zpěvačku. Už v tuhleto chvíli můžu prozradit, že bohužel už není mezi náma, a to od roku 2022. Každopádně myslím si, že její hitovky dál žijou mezi náma, protože složila nespočet hitů, zahrála si třeba taky v několika filmech. No a co ti můžu prozradit je, takže její jméno se často skloňuje jako, když řekneš její křestní jméno a zatím třeba písnička. Takhle dobrá a známá zpěvačka to byla. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, můžeš dál tipovat, kdo se skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem.
1: Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo

0: se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho připomenout. Já jsem říkal dnešnímu Celebrity Voice Flipu, že dneska jste tady hádali jednu českou zpěvačku, kterou si myslím, že znáte úplně všichni, protože její hity jsou nezapomenutelný, zná je asi pravděpodobně úplně každý z nás i tady na Radio Spin, protože je to prostě legenda. Bohužel od roku 2022 už není mezi náma, každopádně, co jsem ti napověděl, tak bylo taky ještě to, že krom toho, že to je zpěvačka, že už tady bohužel s náma není, takže její jméno je dost často skloňované se jménem písnička. Víc už jsem ti asi ani prozrazovat nemusel, každopádně připomínám taky, že se tady dneska v Celebrity Voice Flipu soutěžili o stupenky na festival Meziploty, který jsem udal vlastně už hnedka během prvních pár vteřin, co jsem pustil ukázku. Každopádně, kdo si je odnes, tak to ti prozradím za chvilku. Teď se jdeme podívat na ostatní typy, jdeme za Štrudlem.
1: Já stejně netuším, ale typl víc za Gorku.
0: Štrudl typuje za Gorku stejně tak jako Petr.
2: Hele, doma já si myslím, odpověděl bych ti asi takhle. Nedělej za Gorku.
0: Další typ byl od Míly.
3: To Hana Legrová.
0: A dál tady typoval podle mě taky Roman, pokud se nepletu.
4: Krásné ráno, do mé spinneři, tady Roman. Dnešním Celebrity Voice Flipu je nádherná, úžasná zpěvačka a ženská Hanička Zagorová. A volám hlavně proto, že rád soutěžím, takže kdyby náhodou nikdo nebyl rychlejší, tak lístky si můžete vzít, kdokoliv chcete a zavoláte domovy.
0: A tak to si myslím, že bylo hodně hezký a velký gesto od Romana. Dál tady typoval za Gorku taky Jirka.
5: Čau Dome, tady Jirka. Není to za Gorka, Celebrity Voice Flip?
0: No ale lístky si pro dnešek na festival Meziploty, který je už příští týden, odnáší Ondra.
6: Jistý si nejsem, ale myslím, že by to mohla být paní Zagorová.
0: A je to přesně tak, byla to dneska Hanička Zagorová, Hanička písnička, nedělej za Gorku, prostě všechny možný různý skloňování Hanka Zagorová prožila za svou kariéru, každopádně Ondrovi gratuluju, no a myslím si, že se budete moct s Ondrou potkat i někdo další, protože mám tady ještě jedny stupenky na festival Meziploty, o který budete moct hrát už za hodinku, a to ve hře jeden na jedno, takže rozhodně doporučuji si počkat, takže určitě nesmutněte, kdo jste si stupenky teďka neodnes, protože za hodinku máte určitě znova šanci.
7: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

0: 6 hodin 55 minut ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a my se společně jdeme přesunout do další hodinky dnešního Spin rána, ve který nás čeká spoustu věcí. Co nás tam ale dneska nečeká, tak je samozřejmě Roman, protože je pátek a Roman má pátky volný, takže dneska čistě jenom takhle, nechtěl jsem říkat úplně ve dvou, ale čistě jenom se mnou. Každopádně čeká nás to opravdu spousta podrobností, ti řeknu už za pár minut. Každopádně na co se 100% můžeš těšit, tak je takhle při pátečku prostě standardně Fosun 20 DJ Devcom, který odstartuje svůj další set a věřím tomu, že vzhledem tomu, jak už je teďka venku, tak si myslím, že tam bude nějaký letní, jarní vibe, takže doporučuju být u toho v 8.20 DJ Devcom, ale co se bude dít ještě předtím, to si řekneme za chvilku. My se pro tuto chvíli jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně máme teploty kolem 14 stupňů Celsia, což už je takhle na 7. ráno docela dost příjemný. Venku by mělo být polévno po celé České republice. Po zbytek dne počítej s tím, že se v určitých místech zatáhne, konkrétně by to mělo být v Liberci, v Hradci a taky v Jihlavě. No ale teploty se tam úplně nezmění oproti zbytku dnešní republiky. Počítej zhruba z 22 stupňů Celsia plus minus 1 stupeň po celé České republice. Tady je Radio Spin a Dom. Spin Radio.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

0: května v iStores v Šantovce.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
3: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
2: To je Slickstyle.cz.
4: Rádio Spen je jediný rádio.

co má si dělat. Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

7 hodin, 6 minut, máme tady páteček, 22. květen, svátek slaví Emil, Ježíši Kriste, no tak to je dobrý pátek teda. Jméno, který se hodně skloňuje, Emil, ale necháme ho pro dnešek samozřejmě bejt a jdeme se podívat na to, co je před náma. Určitě tě neochudím o novinky ze světa, řekneme si už za chvilku o nový, ale ne tak úplně květnový výzdoby jednoho pařížského mostu. No a zastavíme se taky u Šrka, protože ten slaví letos jedno velký výročí, takže probereme, co se kolem něj vlastně v tuhleto chvíli děje. Probereme dneska taky dovolený, no a co tě dál čeká a o co tě taky nesmím ochudit, tak je samozřejmě pravda nebo lež. DJ set, DJ Devkoma, který startuje dneska v 8.20. No a připomínám, že ve hře jeden na jednoho hraješ o stupenky na festival Meziplote, který je už příští víkend. Hra jeden na jednoho dneska, protože je tady samozřejmě od 8.20 do 9 DJ Devkom, tak výjimečně jako každý pátek v 7.45 start. Takže rozhodně doporučuji být u toho. Tady je Radio Spin a Dom. It's okay, okay.

0: Kde rychlovka od Ezano a my už společně se blížíme ke dnešním zprávám, který jsem tady natýzoval pár minut zpátky, takže pojďme se na ně podívat. Možná tady někdo na Radio Spin zná slavný pařížský most Pont Neuf. Snad to říkám dobře, na francouzštinu je tady totiž jiný odborník a ten má dneska volno. Každopádně já ho třeba neznám, protože jsem v Paříži ještě nebyl, ale třeba ty jo. Tak teďka je to nová atrakce, protože jeden umělec ho pokryl nafukovací konstrukcí, která díky tomu vypadá jako kamenná jeskyně. Nevím, proč tam nacpal takhle na konci května zasněženou kamennou jeskyni, ale ve finále to vypadá hezky. Jenom bych příště volil tematicky asi spíš teda prosinec. Já mám tady taky jeden friendly reminder, letos je to 25 let, čili čtvrt století, co šel do kin první Shrek. No a právě k tomuhletomu výročí se teďka Shrek vrací do kina, jako pořádná dávka nostalgie. Má to ale jedno velký ale. Určitě si totiž pamatuješ na původní dubbing z VHSky, který jsme všichni naprosto milovali. Bohužel se ale v roce 2004 z nějakého důvodu stalo, že Shreka předabovali a úplně ho... No, prostě jako zkazili. No a teda, abych byl upřímnej, právě tohleto mě od té návštěvy kina docela dost odradilo, protože s tím dubbingem by se podle všech informací měl Shrek promítat, protože potom tam budou chybět tyhle ty legendární hlášky, které jsou právě vytaženy z té VHSky.
1: Včelka Mája, máme jí co závidět?
2: Jo, víš kus, které vidí svět.
1: Včelka Mája?
2: Mája, včelka Mája!
1: Ta malá uličnice včelka Mája.
3: Kdo se tváří kysele, ten až jde do prde.
4: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
0: Nebudu lhát, bolí to. Ani za to nabízení 4Dčko mi to asi pravděpodobně nestojí, nebo možná stojí, já nevím. Starý dubbing je pro mě asi prostě priorita a musím říct, že je to prostě asi nejlepší dubbing Shreka, který prostě byl kdy

7 hodin a 13 minut, ty posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, no a jdeme se podívat na dnešní téma, protože pár dní zpátky jsme tady spolu řešili letní hmyz a mě napadlo, že bychom se mohli posunout kousek dál, protože přece jenom je květen a to už je takový to období, kdy začínají dovolený, začíná být hezky a teplo, takže se logicky začíná nejenom odlítat k moři, ale samozřejmě se začíná jezdit třeba i po Česku. Mě to teda čeká asi v červenci a vzhledem k tomu, že se furt jako vyhrožuje, že nebude prostě palivo do letadel a tak dál, tak mimo to, že se bojím lítat, tak jsem si řekl, že prostě asi letos nezvednu paty z Česka, maximálně si dojedu někam autem a myslím si, že bych asi tak jako dojel na Šumavu nebo třeba tak jako do polských Krkonoš a dal si tam tak jako čelíček ve wellnessu. I když teda původně jsem chtěl fitout Malorku, nicméně i ve Vířivce na Polsku nebo i ve Vířivce v Polsku se dá prostě chillovat, že jo. Takže mě dneska zajímá, co už máš naplánovanýho na dovolenou, jestli už máš vůbec naplánovanou dovolenou, jestli někam nebo kam pojedeš a jestli tam jedeš poprvé nebo třeba tam jezdíš pravidelně, určitě se pojď pochlubit a třeba taky někoho na Radio Spin inspirovat. Hele, třeba nějaký spinner pojede ve finále třeba i na stejný zájezd s tebou, doví. A co chceš víc, než si dát prostě s kolegou spinnerem pivko na pláži. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Radia Spin. Dneska tady takhle při pátečku se trošičku zasníme na pár měsíců dopředu a budeme si vyprávět o tom, co nás letos čeká za dovču.

0: kdo pojede, kdo si co bude užívat, jestli zůstanete v Česku nebo vyrazíte někam za hranice. No a samozřejmě už tady mám první z vás, který prostě už se na dovolenou evidentně těší, protože se mi dovolal Pajky a samozřejmě se pochlubil, kam pojede. Tak Pajky, pojď, kam bereš rodinku letos?
1: Letos chceme asi zkusit poprvé Albánii.
0: Albánie teda musím říct, že jako krásná, mám pár kamarádů, kteří tam byli a říkali, že je to naprosto jako nádherný místo, že si to tam fakt jako užili a tak, ale zase pozor Pajky, pokud teda budeš brát auto nebo budeš si tam půjčovat auto, aby si se někam přemístil, tak bacha, je to místo, kde prostě kdo troubí, tak jede, je to tam takový trošičku divočejší. Každopádně mě napadlo, že bych se zeptal Pajkyho, jestli se mu stal někdy na dovče nějaký fuck up, tak Pajky.
1: Hele, fuck up, no jako asi tenkrát, když jsem byl ještě ze školou, jo. Tak jsme byli v Itálii, mě by nenapadlo, že prostě se něco takového může stát a byli jsme si koupit zmrzlinu a já už tenkrát říkám, tyjo, se tolik za tu zmrzlinu, zbláznil, ne? A on se na mě tak podíval a hezky se usmál a česky mi odpověděl. No víš, no, tady je jiná ta zmrzlina, než u
0: nás. No tak ještě, že Pajky neříkal nic prostýho, protože se samozřejmě občas stane, že na někoho takhle nadovče nadáváš a ozve se ti zpátky česká nadávka. Každopádně dál klidně vyprávěj o tom, co tě letos čeká za dovolenou, buď to na 210 32 30 30 nebo mobilní aplikaci Rádia Spin.

0: 7 hodin 21 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a dneska tady spolu řešíme dovolený, řešíme, kam letos vyrazíte, jestli to bude zahraničí, jestli to bude po Česku, nebo klidně třeba taky dávěte vidět, jestli jste někam jezdili dost pravidelně, kde vás to bavilo, nebo třeba tam jezdíte do teďka, protože přece jenom člověk si takhle najde nějaký místo, kde se mu fakt líbí a vrací se tam pravidelně každý rok. My jsme takhle s našima jezdili, když jsem byl malý, pravidelně na džerbu do jednoho hotelu, než ho teda jako zrušili a než krachla ta cestovní agentura, se kterou jsme tam jezdili, takže potom už se tam dostat úplně nedalo. Každopádně mám tady ještě další z vás, který mají takový jako trošičku asi doporučení na to, kam vyrazit, ale o tom si řekneme až za pár minut. Zatím dál sbírám vaše příběhy a vaše těšení na letošní dovolenou, takže rozhodně cinkni na 210 32 30 30 a taky do mobilní apky Rádia Spin a klidně mi povyprávěj, kam jezdíš, kam by si chtěl, nebo třeba taky, co se ti kdy na dovolený stalo, co tě tak jako třeba pobavilo nebo třeba naštvalo a tak dále. Hele, probíráme dovolený skrz naskrz. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhletu chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, tam se bourá v Plzni, a to v ulici Částková, pokud se nepletu, takže tam určitě pozor. Bourá se potom taky na dálnicích, konkrétně teda na D1 po směru na Brno, a to u Velkého Meziříčí, takže tam určitě pozor, tam to docela dost poskakuje. No a co se týče Prahy pro tuhletu chvíli, tak ani tady nemine nějaká ta poskakovačka. Konkrétně teda příjezd po D1 do Prahy, a to od Chodova až na jižní spojku, nebo třeba taky na ulici 5. Května, takže tam určitě pozor. Jinak sjezd ze Spořilova a na jižní spojku, tak tam se taky bourá, takže i tam určitě jezdí opatrně. No a dál si postojíš klasicky taky na Štěrbovolský spojce v Holešovičkách, a nebo potom třeba taky na Pražském okruhu mezi Barandovem a Chrášťanama. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Přijďte

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: 7 hodin a 28 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a dneska se tady společně bavíme o dovolených a začínáme sem chodit pár slušných typů, takže se jdeme podívat na to, kam vyrážíte a jak si to budete užívat. A co teda musím říct, že fakt jako trošičku závidím, tak je dovolená Davida, protože David vyráží na motorky a já teda na motorce neumím, vždycky jsem chtěl umět, ale byl jsem na to levej. Maximálně jsem tak jako jezdil prostě jako po vesnici na babetě a to bylo celý, ale to bych asi nedojel tam, kam David žil, na takový babetě.
1: Čau, tady David, tak já se pochlubím. Ale 20. června teďka odjedu na 9 dní na motorku do Itálie přes Rakousko, Dolomity, viď, Passo del Stabio, tyhle ty klasiky, ještě jsem tam nebyl, takže to chci vidět, těším se jak kluk malej. Připravu motorku, jinak potom v létě, aby mladá nebyla na škodu, tak ještě asi někam do Itálie nebo na Slovinsko a utem jenom na 5 dní, třeba víš? Takže tak, díky, čau.
0: Mně se hrozně líbí ty Davidovo priority, jakože prostě jako s kámošem a na motorky, že si vyrazí prostě na týden mladou, potom veme jenom na 5 dnů, aby to tak jako nebyla na škodu, aby to nemusel doma poslouchat, to se mi hrozně líbí. Každopádně, kam vyrážíš na dovolenou ty? 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vidět, co tě letos čeká.

0: Na rádiu Spin, takhle při pátečku, dál řešíme dovolený a teda musím říct, že vám začínám docela dost závidět a vlastně možná trošičku sbírám i odvahu na to, že do toho letadla přece jenom sednu, i když budu riskovat třeba to, že někde zůstanu, protože prostě už nebude palivo na to, abych vyrazil zpátky do Česka. Každopádně my se jdeme pro tuto chvíli podívat za Hrdlou, protože Hrdla ten neopouští hranice České republiky, ale zase na druhou stranu si dá absolutní vypínačku a absolutní chill, takže možná taky půjdu ve stopách jeho.
1: Čau, tady Hrdla. Hele, my jsme se rozhodli opakovaně pro jižní Čechy. Jmenuje se to Komáří Louka a můžu říct, že za mě úplně super ubytování v lese, bez signálu, u rybníka, prostě mají tam i bazén, takže nikdo tě neprudí. Je to fakt luxus a ty památky a všechno okolo je strašně fajn, na výlety můžu jenom doporučit.
0: To mi teda přijde docela boží, jakože odjedeš někam a máš celý týden prostě klid od všeho, jsi bez signálu, nelezeš na socky, prostě si jenom užíváš ten moment a to. Hele, já si to jako úplně dovedu představit, nebo možná nedovedu, protože já vždycky, když jsem byl na dovolený, tak někdo otravoval z práce, že prostě potřeba něco udělat, potřeba s něčím poradit a tak. Takže možná by to byla taková jako trošičku facka pro lidi z práce, že bych vyrazil někam, kde by se mi nedovolili a museli by si prostě poradit sami. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, dneska řešíme dovolený, tak se pochlup s tou svojí.

0: teda musím říct, tak se docela často vracíte do Itálie, protože Itálie je samozřejmě jako hezká destinace, samozřejmě tam taky skvěle vařej, no a k tomu prostě je to blízko, takže letenky za hubičku, benzín taky poměrně jako docela v pohodě, i když dneska jako benzín za 44, no jako možná se to trošičku podraží ta cesta tam, ale na druhou stranu seš tam vlastně relativně za chvilku, tak jdeme se podívat pro tuhle tu chvíli taky za Davidem.
1: Ale vlastně jako to taky jako docela stojí za zmínku, kdo má rád jako, když to bylo jako přírodu, dobrý výhledy, teplo, tak určitě doporučím Rumunsko, konkrétně oblast Český Banát. Tam vlastně jsme jezdili, nebo jezdíme vlastně každý rok na dovolenou, protože tam máme, no tam prarodiče, tak jsme tam jezdili, ale to bude změna, ale to se čím bohužel, nebo bohu dík do Itálie.
0: Co bude první italský jídlo, který si dáš v Itálii, až tam dorazíš? Jaký máš nejradši?
1: Ale vůbec nevím, my jsme hlavně jako domluvený, takže jako nějaký ubytko, že se sežene, nějaký Airbnb a pěkát se nakoupíme naše jako nějaký potravené za rozumnou cenu a budeme si dělat jídlo tam. A první věc, co plánujeme, že hotel říci krásně vytvořenou dvanáctku a ugrilovat.
0: To je takový podle mě trošičku typicky český, že někam prostě přijedeš, vytáhneš, nebo nakoupíš si žrádlo, nebo vytáhneš žrádlo, co si vezeš sebou a ugriluješ si to. Takže to mi přijde vlastně takový hezký, ale někdo to má s Itálií třeba trošičku jinak.
2: Prosím tě, začátek prázdnin jedu s dětma do Rakouska na formuli se podívat.
0: Hezky, pěkně.
2: Při cestě zpátky si dáme nějaký hory tam, si takhle týden strávíme, pak budu týden asi makat a pak na 14 dní jedu se svojí přítelkyní do Itálie. Hory, moře, víno, pohoda.
0: A co máš na Itálii nejradši?
2: No, přidomě ty tohle takový jako klidný. Žádný stres, krom teda, když nejsi v nějakém velkém městě.
0: Mm. A nějaký žrádlo italský, kde by si měl vypíchnout, co máš jako nejradši z toho, nebo co si dáváš nejradši v Itálii?
2: Tak mám rád těstovinu a pici, taky mám rád. A samozřejmě nejradši mám to víno.
0: Jako... Samozřejmě, že italská kuchyně bez vína není italská kuchyně. Tak je super, díky za kol, krásný ráno, měj se hezky, čus.
2: Měj se, ahoj.
0: Tohle to mi vlastně přijde hrozně super, takže pokud někdo vyrážíte do Itálie, tak si myslím, že jste se tady naprosto mohli ztotožnit, ať už s jedním případem, který si prostě jako odveze svoje jídlo a udělá si ho tam na grilu hezky pěkně, a nebo prostě s někým, kdo vyrazí pěkně hezky do italské restaurace a objedná si pizzu, objedná si pořádný italský těstoviny a dá si kvalitku.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7 hodin a taky 42 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Domno a právě v tuhleto chvíli tady startuje Hra jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden hraješ o vstupenky na festival Meziploty. Takže rozhodně doporučuji si v tuhleto chvíli cinknout a vydržet na drátě a ideálně taky sejmout toho druhého, kdo bude proti tobě, protože to ti právě přinese to, že příští týden vyrazíš na tenhle ten úžasný festival, který je nadupaný line-upem, najdou si tam podle mě svoje i starší generace, protože se tam objeví třeba Divokej Byl, který ho teda musím říct, že já úplně miluju. Divokej Byl naživo je naprosto perfektní. Potom si tam najdeš třeba taky skupinu Lucie, Michala Hrůzu, No Nejmáky, 100 zvířat. No a kdo by chtěl trošičku jako novější scénu, tak Adam Mišík, Pem Rabbit. Možná bych do té novější scény zařadil taky Marpa, ale tam už to je teďka takový trošičku jako otázka, jestli novější nebo nenovější, protože Marpo tam rozhodně bude se svojí country hudbou, takže rozhodně doporučuji si cinknout 210, 32, 30, 30, startujeme za 4 minutky.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7 hodin a taky 47 minut. K tomu ty dám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. No a dneska, jak už jsem říkal pár minut zpátky, soutěžíte o stupenky na festival Meziploty, který je teda naprosto úžasný. Je to příští víkend, oba dva dny, takže rozhodně doporučuji si cinknout. Stejně tak, jako si cinknul Zdenda. Zdendo, dobrý ráno.
2: Dobrý ráno, přeju.
1: Tak jak jsi se vyspal na pátek? Jaký máš zatím pátek v tuhle chvíli?
2: No, zatím dobrý a pracovní hlavně.
1: Pracovní hlavně, hele. A co děláš za práci?
2: Stavební činu.
1: Stavební činu, co stavíš teďka?
2: Tak my děláme cesty, kanalizaci a tady takový ty věci, jako takovou tu jak by to řekl, no, takovou tu infrastrukturu vlastně, jako jo, inženýrské sítě a...
1: Okay, to mi přijde jako hodně jako zajímavá práce. Asi je to docela dřina, ne?
2: No, je to těžká práce, no, je.
1: Rozumím. Každopádně, já jsem pro tebe dlouho neměl na drátě číslo jedna protivníka protisoutěžícího, protože prostě volá jsem raketa lidí a ten telefon prostě padá. Každopádně v tuhle tu chvíli se někdo dovolal. Dobrý ráno, kdo tam?
3: Dobré ráno, Deniso, ahoj.
1: Čau, Deniso, jak ty jsi se vyspala na pátek?
3: Dobrý.
1: Jo, a co tě čeká dneska?
3: Nějaká práce, asi nevím, na výpravu, takže odpoledne pojedeme na vlakový nádraží a pojedeme na svoji první výpravu se skautem.
1: A to je hezký, a kam vyrážíte?
3: Do Bumbovic vyráží.
1: A to je kde?
3: To je někde u Berouna, u Křeboklátu.
1: A okej, tak to si myslím, že bude hezká výprava, ale tam to je hezký. No tak jo, tak my se jdeme podívat na dnešní hru jeden na jednoho. Dnešním tématem je pivo, který se tady vymodlil pár dní zpátky guma, ale gumovi se to dneska bohužel nepovedlo, takže to trošičku odskáčete vy. Každopádně připomínám pravidla, a sice to, že pokud budete chtít odpovídat na otázku, tak nejdřív musíte zakřičet svoje jméno, nechat se vyvolat a až potom odpovídat. Jinak přihráváte bod na druhou stranu. Je to jasný?
3: Ano.
1: Super, tak jdeme na otázku číslo jedna. Jaká přísada dodává pivu hořkost?
2: Zdenda. Takže je to chmel?
1: Je to chmel a Zdendo, je to přesně tak. V pohodě. Otázka číslo dvě. Která země má největší spotřebu piva na světě?
2: Zdenda
1: po druhý.
2: Je to Česko.
1: A Česko je opět správně. V pohodě. Deniso, ty tam spíš.
3: To bylo rychlý.
1: Co tam děláš, Deniso?
3: No, trošku jsem zaspala,
1: okej. Tak třeba ti sedne poslední otázka, a sice to, jak se nazývá profese, která vaří pivo?
2: Zdenda,
1: ty vole. Tak povídej.
2: Je to pivovarnictví a sládek.
1: Sládek je správně. V pohodě. Ty máš, koukám, Zendo, rád pivo, viď?
2: No, mám rád pivo, ale slečna asi není pivařka, takže...
3: Nepiju. Gratuluju, víte.
1: Takže to Denis se bohužel dneska nesedlo. Každopádně, Zendo, tobě gratuluju, odnášíš si stupenky na festival Meziploty a Deniso, my se slyšíme třeba zase někdy příště. Zdendo, vydrž mi na dráti, díky.
2: Paní.

0: 7 hodin 55 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom, no a my se společně blížíme k naší poslední dnešní společné hodince, no ale než se tam dostaneme, tak mám tady ještě taky jeden kol k dovolený, který mi tady zavolal Michal, a teda musím říct, že Michale, je mi tě fakt bohužel líto, věřím tomu, že si to všechno s přítelkyní zbytně vyřídíš, nebo s manželkou.
1: Ale měli jsme vyrážet už asi po 12. do Řecka. Všechno jsme měli už vyhlídnutí, všechno, ale jedeme maximálně tak do Rytě.
0: A proč?
1: Z důvodu toho, že nám přišlo 56 tisíc nedoplatek. Takže naše dovolená bude tak, že zaplatím nedoplatek.
0: Moc jsi se sprchoval, Michale, ty vole?
1: Já ne, manželka. Jako 36 tisíc na vodě, kamaráde. Víš, co to je?
0: Vlastně jako asi tak trošičku vím, co to je, protože já, když jsem se nastěhoval do Prahy, tak jsem ani moc netušil na to, jak to tady funguje. Myslel jsem si, že to je paušál, a potom jsem teda jako na vyúčtování koukal. Takže Michale, bohužel, ale zase na druhou stranu, ale třeba ti nějaký chytáky ještě zbydou a třeba ještě ve finále do toho tvýho milovaného Řecka vyrazíš. Každopádně my se jdeme pro tuto chvíli ještě podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by měly být teploty kolem 17 stupňů Celsia a venku polojasno. Co se týče zbytku dnešního dne, tak s tím, že by mělo být místama pod mrakem, konkrétně teda v okolí Liberce, potom taky v okolí Jihlavy, takže tam to bude dneska trošičku jako pod mrakem, ale teploty i tak budou kolem 22 stupňů Celsia, stejně tak jako po celé České republice, což je naprosto super. No a kdo čekáte na nějaký tropy konečně takhle ke konci května, tak určitě vám udělám radost, protože od soboty minimálně do příštího úterý to vypadá, že by měly být teploty mezi 26 a 29. Tady Radio Spin a Spin Radio.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej. Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy. To je Slickstyle.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Přijďte už 22. května v 9 hodin na slavnost.

0: v iStores v Šantovce. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
1: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
0: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
0: Už to víš, máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin, 8 minut k tomu, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál taky dom. No a samozřejmě nás čeká už poslední rubrika, kterou tady společně tenhle ten týden máme, než nastoupí na stage nebo na pomyslenou stage DJ Devcom a odstartuje svůj set tohoto týdne. Takže 210, 32, 30, 30, Pravda nebo lež startuje zhruba tak za 5 minut, takže kdo volá jako první, zůstane na drátě a chvilku si sice počká, ale věřím tomu, že to bude stát dneska za to.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, máme 22. květen, páteček, svátek má Emil, tak jestli nějakýho znáš, tak mu určitě popřeji všechno nejlepší a samozřejmě si z něj nedělej srandu, protože víme, jak je to se skloňováním jména Emil. Každopádně my se jdeme posunout k Pravdě nebo lži, kam se dneska dovolal Pepíno. Pepíno, čus.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Tak jak se máš takhle při pátku, Pepíno?
2: To je na hovno. Já to řeknu upřímně.
1: Hele, jako vypípnout jsem tě bohužel nestihnul, ale co to, že se máš takhle?
2: Já jsem slíbil klukům jako kamarádům de facto, že jim pomůžu, že jim vypadl kolega a místo toho, co bych měl jezdit, tak tady jezdím jak blbec a rozdávám balíky a čekal jsem, že mi toho přijde málo a doufám, že mě slyší a proklínám ho na plný čáře.
1: Hele, ale tak jako přivýděleček bude, ne? Dobrý jako.
2: To jo, já mám 160 adres.
1: Ježišmarja, tak to máš tak do pěti co dělat, Pepíno?
2: Do půl druhý, no.
1: A tak do půl, ty vole, tak to jdeš domů dřív než já, jako. A to máš, ty vole, to máš ještě toho hodně co na práci, ale jako půl druhá je dobrý, no, ale jako jo. Chápu, je to dřina.
2: Ano, je to dřina, no.
1: Dobře, tak pamatuju si na seriál Těžká dřina, to si myslím, že by si mohl teďka v tuhle tu chvíli moderovat. Jo. Každopádně, Pepíno, jdeme na Pravdu nebo lež, dnešním tématem je kafe, jak ty jsi na tom s kafem? Dal jsi si takhle před tou těžkou dřinou kafe?
2: Minule už jsme taky měli taky něco s kafem.
1: Fakt?
2: A říkal jsem ti, jo, a já říkám, jo, kafe piju. A vlastně jsem o tom věděl úplně operaci, jo, takže
1: ale tak třeba dneska budeš mít štěstí, Pepíno, takže jdeme rovnou na otázku číslo jedna. Espresso obsahuje nejvíc kofeinu ze všech kávových nápojů.
2: Mixa kejve, že jo?
1: Jo, tak ty tam máš ještě pomocnici takhle.
2: Jo.
1: Ty vole, to se nedivím, že jdeš domů v půl druhý. Každopádně, Pepíno, Nikča ti dneska poradila špatně. Smůla,
2: smůlovatá.
1: To bude tahat o 10 balíčků navíc evidentně. Protože nejvíc kofeinu má v sobě obyčejná filtrovaná káva anebo turek kvůli tomu, že se to tam jako dlouho louhuje, kdežto v espresso to jenom tak jako proteče. Takže to tam nestihne to tam pořádně se jako vylouhovat. A jdeme na dvojku. Kofein byl kdysi na olympijských hrách zakázanou dopingovou látkou.
2: No. Kdysi? To je taky otázka.
1: Kdysi? Zhruba tak někdy kolem 70. let třeba.
2: Tak já bych řekl, že to je pravda.
1: Zní to přesvědčivě ty 70. leta, viď?
2: Jo, jak jsem mi tak úplně odpověděl, tak právě říkám, zkusím to na něj zahrát. No
1: a nebo jsem si to vycucel z prstíku. A nevycucali, to pravda. Tak poslední otázka rozhodne, Pepíno. Soustřeď se, Nikčo, soustřeď se taky. Cold brew je vlastně jenom klasický espresso, který se vyleje do ledu.
3: Co to je?
2: Jo, to je to ledový kafe, ne?
1: No, to je právě otázka, cold brew.
2: A nebo tam dáš ještě zmrzlinu? Já nevím, ale já bych řekl, že jo, prostě, je to tak.
3: Netuším.
1: Dobře, tak nemáte ani jednu zkušenost s cold brew, jo?
2: Ne.
1: Dobře, tak... Je to trošičku znát, že tu zkušenost nemáte. Klasický ledový kafe je právě to, co vyleješ do ledu, nebo to jako rychle ochladíš, hodíš do toho zmrzku. Když to cold brew, tak je mletý kafe, který se louhuje za studena a louhuje se třeba 12 až 24 hodin. A je to brutálně dobrý mimochodem, takže pokud někdy narazíte na cold brew, tak doporučuji si to dát, je to fakt jako topovka.
2: Ok, tak jo.
1: Takže
2: tak
1: to jako na léto výborný kafe, bohužel bodík to dneska není, ale na druhou stranu.
2: Já po dlouhý době prohrál.
1: Ale na druhou stranu vyhrál si super tip na to, jaký si dát v létě kafe, Pepíno, já si myslím, že to se cení mnohem víc. Ale Roman, nad tím třeba mám nevdukou příští týden.
2: Jo, tak snad to neuslyší, no.
1: No tak jo, hele, ať vám to uteče a užívejte
2: taky,
1: víkend, mějte se krásně.
2: Hezký víkend, čus. Hezký víkend, ahoj.

0: A hezký dobrý ráno, 8 hodin a taky 20 minut k tomu, což je přesně takový ten čas, kdy za mikrofon proti mě usedne Viktor, a.k.a. DJ Devcom, a pokecáme si o tom, co nás tady dneska čeká. A Viktor, vypadá, že to nemá ještě dopředu promyšlený, takže to bude trošičku improvizace. Viktore, čus, hele, tak ty máš rád ty svoje improvizace, že jo? Já mám rád taky, protože z toho vznikne vždycky něco jako brutálního.
1: Jo, jako je to sranda. Vždycky to je větší sranda, když nevíš, co.
0: Přesně
1: co,
0: tak. Co se a hlavně správný DJ prostě musí umět hrát z patra. To není tak, jako že by si měl prostě jako připravený přednahraný set a jenom ho pustil, že jo. Musíš si to prostě užít, musíš vědět, kam hrábnout.
1: Přesně
0: a tak. A vždycky to zní skvěle, jako co si budem povídat. Každopádně, hele, je konec května. Já si myslím, že by to chtělo nějaký zase jako letní jarní vibe, co si myslíš? Vyštracháš tam něco takového?
1: Jo, já začnu trošku nějak, hele, furt jako je 8:20, začnem trošku to, ale pak bych tam dal něco takového víc, jako víc co svěží, letní vibe, hej.
0: Hele, to bych si dneska jako rozhodně dal taky. Každopádně, Viktore, mě zajímá ještě jedna věc. My jsme se tady se spinnerama dneska bavili o dovolených. Máš už v plánu na letošek nějakou dovolenou, případně víš, kam by si chtěl vyrazit?
1: Mám zatím naplánovaný jenom Lady Droll Festival
0: okay.
1: V létě, a to je jako zatím jediná dovolená, kterou mám naplánovanou.
0: A najdlouho to je?
1: Jsou to 3 dny festivalový, takže tam přijedeš ještě o den dřív, takže nějaký 4 okay. dny.
0: Ale tak třeba tam nazbíráš ještě nějakou inspiraci do éteru.
1: No to určitě, tam vždycky, přísám, tam vždycky nazbírám tolik inspirace, tam se hraje ode všeho prostě všechno, že já tam prostě jenom pak to a pak úplně čpím nápadama, co bych mohl hrát prostě to, takže teďka už to mám i kde jako zužitkovat jako každý okay. pátek.
0: Okay. No tak jo, hele, tak myslím si, že dnešní set bude naprosto perfektní a až se Viktor vrátí z Laty Trollu, tak jsem zvědavej na to, co přinese a jakou načuchne inspiraci. Takže to už za pár minut, my se jdeme ale v tuto chvíli ještě podívat na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme klasicky v regionech, konkrétně teda v Mladý Boleslavi, kde se bourá, a tam na křižovatce Boleslavský a taky Průmyslový, takže tam pozor. Pozor jezdí taky po D1 po směru do Brna, protože tam se to štosuje pořád ještě od Velkého Meziříčí zhruba tak až někam k Měřínu kvůli kreši, takže tam určitě pozor, a do toho nevlítneš. No a co se týče Prahy pro tuhle tu chvíli, tak tady je to prostě taková ranní klasika. Postojíš si určitě na Pražském okruhu mezi Barandákem a Zličínem, potom taky v Holešovičkách, no a pozor si dávej i na kreše. Jeden z nich hlásí Štěrbolská spojka po směru na centrum, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej taky v Dobřížský po směru na centrum, protože i tam se bourá a i tam se to začíná štosovat. Každopádně, i kdyby cokoliv, tak číslo znáš, 210 32 30 30, mobilní appku znáš taky, staženou jí 100% máš taky, takže tam klidně dávej vědět.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Hodní barel v kufru auto, co ty o tom víš, co ty o tom víš? Zertek si za růžky rouška, co ty o tom víš, co ty o tom víš? Co ty o tom víš, fízlové by chtěli hitlop mou skrýš.

0: na Rádiu Spin.
1: Bohužel dnešní DJ Devcom live set na Rádiu Spin už je za náma, máme 8 hodin a taky 55 minut. K tomu s tebou je dál Dom, s tebou je už v tuhleto chvíli taky Vicky. Vicky, dobrý ráno.
2: Čau, krásný, dobrý ráno.
1: A s tebou je dál taky Viktor, který přiběhnul od pultíku z pomyslný stage přímo sem, Viktore. Klasická otázka.
3: Já jsem chtěl
1: pustit
3: ještě jednu písničku a ty.
1: Nestekej se na mě, máš tam prostě hrát kratší písničky, aby se ti to tam vešlo.
3: Jo, je pravda, že jsem to trošku
1: to natahoval. Každopádně, Viktor, jak se ti hrálo dneska, klasická páteční otázka?
3: Jo, jak je venku hezky, to se hraje na báseň.
1: Koukal prostě. Jsi za záda, jestli venku svítí sluníčko?
3: Jo, jasně, já furt koukám tak jako přes rameno se tady koukám.
1: Hlavně, když chodí okolo lidí, že jsi z toho takový nesvůj občas
3: no,
1: trošičku.
3: No, občas se nevíš, kdo kolem tebe projde tady prostě.
1: To je pravda, nevíš, kdo projde a kdo bude kalit tady za naší stěnou s tebou. Vicky, jak se tobě líbil dnešní set?
2: To bylo parádní.
1: Respektive ta polovina, co si slyší.
2: Já jsem si užila, posledních 30 vteřin bylo fakt na max.
1: Jako posledních 30 vteřin bylo trošičku chaotických, než jsme se tady domluvili, jak to teda vlastně jako přebereme, jestli pustíme ten poslední song nebo ne. Každopádně my se jdeme zeptat taky Luigiho, jak ho bavil dnešní set.
4: Ej, zdravím Radio Spin a všichni spinery, máme tady páteček a DJ Devcom opět jede bomby. Hezký víkend
1: i tobě, Luigi. Viktore, tak já se těším na příští set. Protože zase věřím tomu, že doručíš prostě kvalitku, stejně tak jako každý týden.
3: Já si myslím, že Luigi by mi mohl dělat MC-ho na světě. Vždycky mě zauvíst, a pak tam zandávat. Prostě taky ten hype, no přesně.
2: Hype man, prostě.
1: Naběhne tam a bude tady DJ Devcom. A všichni v klubu prostě začnou řvát a Viktor nastoupí na stage a rozjede prostě jako bomby. Tak jo, Viktore, díky za dnešní set, krásný víkend, doufám, že nemáš pracovní
3: tobě
1: víkend.
3: Tobě taky, ne.
1: A zítra se pravděpodobně vidíme na Krymský.
3: Jo,
1: no slíbil jsi, že dorazíš, takže už se z toho nevyvlíkneš.
3: Jo, dorazím.
1: takže zítra na Krymský, kdybyste tam někdo byl, tak se tam s náma určitě můžete potkat. Každopádně Vicky, tebe čeká komunikátor.
2: Je to tak.
1: Tak co se bude dneska dít v komunikátoru?
2: Budeme komunikovat. Prosím tě, pojď si zavolat po svůj song na čísle 210 32 30 30. Těším se, jaký pecky tady budeme mít k tomu pátku. No a jinak se stavíme za kočkama a mrkneme na jejich dlouhověkost,
1: okay.
2: Jak to s nima je, protože vědci možná na něco kápli.
1: Jakože na nesmrtelnou kočku.
2: Wow!
1: Jakože by vzali DNA nesmrtelný kočky a aplikovali ji do ostatních koček, no tak uvidíme.
2: Já si myslím, může se to stát. Škoda, že tady teď není receptář.
1: To je pravda. No i ten já ho jako můžu asi jako teoreticky
2: ne,
1: prostě
2: nemusíš.
1: Tady, ale počkej, tak jako...
2: Ale...
1: Víš jak, Vicky, prostě
2: jo,
1: něco
2: jo.
1: Tady takového jako je. Hele, je tady receptář znělka 2 a znělka 1, tak zkusíme, co je dvojka.
5: Sousedovic
1: to
5: ní.
1: Tak to bylo těsně vedle, takže musíme to tuto jedničku.
2: No bez toho by nebylo ráno ránem, prostě.
1: To je pravda.
2: To je můj oblíbený podkres.
1: Ale já už si to tady nechám takhle v bance a příští pátek, až se tady potkáme, tak tě to tam samozřejmě nechám dopřát. Takže tohle teď čeká v komunikátoru nesmrtelný kočky, takže rozhodně můžeš poslouchat komunikátor dneska do jedný, je to tak?
2: Je to tak, do jedný.
1: Počítám dobře, takže do jedný komunikátor, objednávej svoje oblíbené tracky. No a já se s tebou budu rozloučit. V neposlední řadě ti ještě jenom řeknu, jak bude dneska venku. Aktuálně by tam mělo být podle norů zhruba tak nějakých 17 stupňů, což je na 9. ráno hodně příjemný. Maxima dneska na 22 a o víkendu čekej skoro až 30. Tak no 26 až 29.
2: Cože?
1: No, takhle to bude vypadat o víkendu. Jestli teda norové nekecají, ale to poznáme až během víkendu. Tak užívejte a slyšíme se zase v pondělí. Mějte se krásně, čus! Spin Radio.

0: iStore v Šantovce.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Be in.
1: Čauko, čauko. Polský rapper Mata predstavil nový videoklip ku skladbe Brakuje mi Maty, ktorá

dobrý ráno, od Majku tě ještě jednou zdraví, Vicky, už máme pátek 22. května, no a dneska má svátek Emil, takže všem Emilům všechno nejkrásnější k svátku, doufám, že máš pod čepicí. No a teď jdeme na bonžurku s Vicky, of course, no tak prosím tě, hlásím, že jsem včera měla první grilovačku, ale ne jen tak nějakou faltánu na zahradě, dostala jsem souřadnice a běž. Takže moje grilovačka, ta vypadala jak orienták. Tak jsem pobíhala po stromovce a hledala jsem svoji partu.

0: registrací, akce se vyplatila, hlásím. Byla jsem přizvána k hostině, ale teda jakože sýry, oštěpoky, klobásky, brambůrky, spousta dobrýho pití. No a já to tam zakempila a všechno jsem to snědla. Bylo to fakt výborný, šmakuláda. Takže pokud máš možnost, tak určitě věřím, že zrovna ten víkend bude skvělý na grilovačku. Takže už žhav uhlíky a začínej dávat na plotnu. No a teď už si dáváme samozřejmě náš starý známý komunikátor, to znamená, že teď se těším, co tady přistane od tebe. Máš na to 3 tracky, no a potom už zazní právě ten tvůj song. No tak pojď nám udělat ten pátek ještě krásnější. Radio Spin.
1: Na plakátě moje jméno
2: Vec.
1: Přišel jsem čeknout toto město.
2: Kde?
1: Rozjebat se jak zvěř.

0: Spin.
1: Vicky s tebou a máme tady první track na přání, no a dovolal se mi Woody. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, čau, Woody, no tak prosím tě, co ty a pátek, už máš nějaký plány na víkend?
2: Ale určitě, máme takovou pirátskou skupinku, takže vždycky se vydáváme v pátek a v sobotu do Zátoky Ožralců, takže.
1: A teď já jsem čekala, do jaký Zátoky.
2: Zátoky Ožralců, jo.
1: A to je kde, prosím tě?
2: Ale volám až z Boskovic, to je u Brna.
1: Vážně, aha.
2: No,
1: no tak zdravím, zdravím, zdravím vlastně na Moravu, to je parádní.
2: Děkujem, děkujem, děkujem.
1: Ok, takže tam budete kotvit vaši bárku.
2: Přesně tak, černou perlu.
1: Ok, hele, ale ty si nenecháváš dneska zahrát Paulího a jeho kotvím, ale necháš si zahrát něco jiného, co to bude?
2: Hele, bude to Izomandias Explore Mama.
1: Ok, a pro koho hrajem?
2: Hele, hrajem pro všechny lidi, co chillujou v práci jako já teďkom a ať jim to líp uvybíhá. Všem prosím maminkám na světě zahrajeme tenhle song a pro všechny lidi prostě.
1: Dobře, Woody, mám to tady. Hele, díky moc, že jsi zavolal.
2: Děkuju
1: chilluj
2: moc,
1: dál.
2: Já
1: každý
2: taky
1: by chtěl takovou chillovací práci jako ty, hele, a znít takhle veselé v pátek.
2: Na to je jednoduchý recept, na to je jednoduchý recept. Být šťastnej.
1: To je hezký. Tak jo, hele, tak buďme šťastní stejně jako Woody. Měj se krásně a užívej víkend.
2: Taky. Ahoj, díky. Ahoj, Vicky, hezký víkend.
1: Ahoj, Radio Spin.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Rychlá doprava na rádiu Spin, přesouvám se na dálnice. Tady je nehoda na D48 na 46. kilometru ve směru na Český Těšín v okolí Frýdku Místku. No a nehoda je taky naš D6, a to na 82. kilometru ve směru na Karlovy Vary v okolí Lubence. Co se týče samotné Prahy, tak tady naštěstí nevidím vůbec žádnou nehodu, a tak zahlásím jenom pár zdržení. Poskakuje nám Pražský okruh od D5 k Holini, tady čekají 10 minut navíc, no a Ječná v centru hlásí taky 7 minut zdržení. A to stejně jako Wilsonova směrem do centra. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to. Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: No a já už tady mám další track na přání, no a dovolali se mi Anička a Sandra.
2: Ahoj, tady Anička a Sandra a vybrali jsme si od Smeka tripy.
1: A pro koho hrajem?
2: Pro všechny, co mají rádi Smeka.
1: Super, takže to znamená, že samozřejmě i pro mě. Holky, díky moc, prostě Smek One jede pecky a vy taky, takže krásný pátek a jdeme si dát tripy. Rádio Spin.
3: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Viki.
4: Yes, všechen možný sound, tamhle ten sound. Space.

0: Vicky tady s tebou pokračuje dál komunikátor, takže rozhodně neváhej a zavolej si právě o ten svůj song, a to na čísle 210 32 30 30, tady jsem já na drátě, a nebo mi pošli hlasovku a já si to poslechnu a potom tam zahraju tvůj track. No a co probereme v příští hoďce? Prosím tě, probereme dlouhověkost koček a kočičáků. Kočky a kočičáci jsou za mě úplně božský zvířátka, vlastně jsou to bohové, v Egyptě tak byly braný jako vlastně božský kočky. No tak mám pocit, že vědci teď na něco kápli a možná je opravdu budeme mít svým způsobem skoro nesmrtelný. Tak si počkej, za tři tracky ti řeknu víc a ještě počasí. Tak se podíváme na to, jak máme venku. No a myslím si, že to je úplná parádinda. 17 stupňů v Praze, polojasno, ve zbytku republiky, tak nějak podobně, ale dneska odpoledne bude až 26 stupňů, což je úplná parádinda, a to hlavně v Praze, ve zbytku republiky, kolem nějakých 20 až 24 stupňů. Každopádně pršet by nemělo nikde. No a když se podívám na sobotu a neděli, no tak to je úplná paráda, svítí sluníčko, bude dokonce až 30 stupňů. Já tomu furt nedokážu uvěřit, ale vypadá to, že léto se opravdu blíží a už je skoro tady.
1: Spin Radio.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Jedna v iStores v Šantovce.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Slickstyle.cz to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
4: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.

Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky komunikátor. No a mám tu skvělou zprávu pro všechny milovníky koček. Vědci totiž vyvinuli lék, který dokáže kočičákům zdvojnásobit délku života, což je teda úplná parádinda. No tak takhle, já jsem sice na matiku marná, ale rozhodla jsem se, že to zkusím tady za tebe spočítat, jo. Takže to je 9 kočičích životů, jak se říká, no a každý z nich vlastně za 2, když to zdvojnásobím, takže dohromady 18 životů. Hele, myslím si, že jsem to spočítala, myslím si, že jsem zvládla právě dokázat matematiku prvního stupně základní školy. Jej! A ještě jednou jej! Za 18 životů. Nádherný. Hele, tomu říkám super boost. Zároveň si myslím, že teda ty kočky, ty musí být úplně plechový, nebo prostě úplně šílený, jako takový fígl na dlouhověkost nezažiješ. Léčba bude sloužit jako prevence proti chronickému selhání ledvin, ta je totiž prý nejčastější příčinou úmrtí. No a k dostání by tenhle zázračný lektvar měl být už v roce 2027. To znamená, že pokud správně počítám, tak za půl roku tady máme úplně revoluční přelomový lék. No tak všem kočičákům a kočičandám přeju dlouhověkost. No a vypadá to, že kočky nám opravdu hackly systém Radio Spin.

0: Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, triky na přání, no a já už mám na drátě dalšího spinnera. Čau.
2: Čau.
1: Ahoj, tak zdravím zase do Německa.
2: Zdravíme z Německa.
1: Paráda. No tak co prosím tě, co ty a víkend? Chystáš se někam?
2: Ale nikam, zdravím, nikam se nechystám, akorát byl na to plánu gumy.
1: Počkej, cože máš gumy spálený?
2: Mám plánu měnit gumy a možná dneska pojedu se do Praha.
1: OK, takže dneska do Prahy možná a k tomu prostě budeš dělat úpravu auta.
2: Tak.
1: To znamená, že teda hodně frčíš, když máš takhle jako, že říkáš, že máš teda sježděný pneumatiky.
2: No, nevyježděný, ale sježděný na zimákách právě.
1: Aha, no tak dobrý, tak dobrá zpráva je, že to vypadá, že mrznout už nebude. Myslím si, že je právě teď ten správný čas vyměnit svoje zimní pneumatiky za letní.
2: Tak, to je nejlepší nakonec.
1: Přesně tak, ty nejlepší borci nakonec. A

0: No jak bych řekla, prostě vypadá to, že mrznout už nám nebude, náledí, ledovka taky nejspíš nebude. Jako nechci si to vzít úplně na triko, abych ti to tady teďka neřekla, víš co, a za 3 dny, že by tady byl zase jako severní pól, ale tak uvidíme, snad lední medvědi už odtáhli a už to vypadá na léto.
1: No, co já jsem koukal, tak už nemáme, jako, máme jenom hezký počasí, naštěstí, tyhle oblasti.
0: No tak dobrý, prosím tě, tak v tom případě teda, co si necháš zahrát na tu cestu dneska?
1: Ale tak dneska se nechám zahrát, budeme se držet Karlovarského kraje, výnosu z Karlovarského kraje, které navrhal Patrik, Skebu, a dneska se nechám zahrát Izomandiase.
0: OK. Máme Izomandiase, dáváme standard, no a pro koho hrajeme?
1: Ale pošleme to všem spinnerům, všem, okay, co jsou v Německu, všem, co jsou v Česku, prostě všem, ale mě to by rostly.
0: Péčka, tak díky moc, ale měj krásný víkend, ať to dopadne s autem, no a já se budu těšit, jdeme si pustit standard. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau, Radio Spin. Ahoj.

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: No tak pojďme tady společně zavzpomínat na úterý, kdy Maty vyjel zase tady po republice, aby zkontroloval jednoho spinera, jestli opravdu poslouchá naše rádio Spin. No a pokud ano, tak potom ho samozřejmě odměna nemine. Takže společně jsme tady dopoledne trávili s Matym na jeho cestách. No a Maty nakonec našel našeho Jardu úplně úspěšně. Let's go! Dáváme si ho tady.
2: Už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
1: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
3: Ahoj, děkuju.
1: Tajgry jsou rozdaný.
3: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a už si dávám.
1: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
3: No každý den od rána do 6. Jo, a potom ještě, když sedneme do auta a jedeme, tak v autě znova.
1: No hezký prostě Radek a taky Michael, který tam s ním byl, nás poslouchají furt. To znamená, že samozřejmě, že odměna je v podobě Tigrů nemohla minout. No a taky skvělýho designovýho trička, takže pokud chceš být fashion a dát si dobrý pití, tak rozhodně neváhej a zaregistruj se na program @radiospin.cz. Napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde Radio Spin pravidelně posloucháš. No a dost možná v úterý zaklepe právě Maty na ty tvoje dveře. Tuk, tuk, tuky, tuk.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehoda je v Jablonci nad Nisou, v ulici Krkonošská, a to na Desný. Autobus tady najel do osobáku. Přesouvám se na dálnice, tady je nehoda na D10, a to na 44. kilometru ve směru na Prahu, v okolí Mladé Boleslavy. No a teď už mířím do Prahy, tady naštěstí to stále vypadá, že jsme bez bouračky, jenom nám poskakuje Pražský okruh od D5 k Holini, stále tady čekej kolem 10 minut navíc. No a Wilsonova směrem do centra má už taky 10 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně informuj mě a další spinery, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo kontroluju hlasovky, kterými posíláš do apky. Díky za to.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
4: Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, pokračujeme dál v krasu jízdě, no a já už tady mám teďka na drátě Jirku. Čau Jirko.
2: Čau Vicky.
1: Čau, tak prosím tě, co ty? A dneska pátek, jak to jde?
2: Hele, já bych to řekl jakoby zprostě, ale radši ne, takže jde to, ale dře to.
1: Ale doufám, že ti jako nedře podvozek nebo tak něco, protože jedeš teďkon v kamionu, ne?
2: Ne, já už jsem s kamionem seknul, teďka jezdím takovou osmikolou, jenom odstím beton po Praze, takže...
1: Hustý.
2: Takže pohoda.
1: Takže dobrý, takže náklad
2: dobrý
1: máš...
2: Dobrý je tačný, no, takže jo.
1: Dobré. No a o víkendu se chystáš někam?
2: Hele, no má být trošičku prý teplo tady u nás, tak asi někam vyvalit k vodě, že jo?
1: Jo, už k vodě, Pustí dobrý. To.
2: No tak já jsem neplavec, víš co, tak já do toho nevlezu, já plavám teď už příkladivo, já jdu hned ke dnu, takže prostě jenom prostě na trávičku, jenom prostě pohodička.
1: Jirko, ty si prostě dáš jenom pofel na pláži, tak se mi to líbí.
2: Jasně.
1: To je hlavně o tom slunčku. Yes, já to takhle mám jasně. Taky. Ale já už jsem si říkala teďkon, tyjo, Jirka, ten tam bude skákat do té vody, teď ona bude ještě ledová, to je otužilec.
2: Jo, a příští týden byste se zbírali na věnec.
1: Ty bláho, ne. Hej, víš co, ale tak aspoň palce u nohou by sis mohl namočit a říct nám potom v pondělí, jaký to je ta voda.
2: No, radši ne, člověče. Já bych rád, aby tam ta rybí populace ještě zůstala v té vodě, víš. Však je okay. To, tato ty sice zůl, ale jenom jednu botu, mámo.
1: Ježíš, pane, ne, to vůbec nevím. Ale
2: to
1: neznám. Ne...
2: No, tak to, no, jsi ještě mladá holka, tak musíš
1: koukat na
2: český filmy.
1: Tak jo, no a to vidíš, a už jsme zase umí Achillovy paty. A ty tam nesmočíš teď do vody ani palec, no nic. Prosím tě, co si necháš zahrát, Jirko?
2: Hele, nechám si zahrát Ektora Nohy v pěst.
1: OK, Nohy v pěst, to máme tak tematicky vlastně. Teď jsme se bavili o těch nohou v rybníce, teď si dáme Nohy v pěst. Tak krásný víkend, Jirko, ať si ty užiješ u koupáku. Opalovák sebou.
2: Díky moc, Vicky.
1: No jasný.
2: Krásně.
1: Čau. Rádio Spin.
2: Čau.
0: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď. Radíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce tady probereme sluchátka, protože to vypadá, že jeden druh sluchátek se zase dostává do popředí. A jaký druh to je a kdo to teď vynosil, že jsme z toho všichni tak paf, no tak to ti povím v příští hoďce. Takže drž se mnou trendy a ještě předtím si dáme počasí. Kouknu na to a je prostě nádherně. Co si budeme, dneska svítí sluníčko, bude až 26 stupňů Celsia. Momentálně máme nějakých krásných 18, no a přes víkend to úplně rozjedeme naplno, protože bude 30, takže buď jako Jirka, no a běž k té vodě, no a třeba si tam smoč i ten palec. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
4: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
5: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
4: To je Slickstyle.cz.

Ladíš Radio Spin u Majku Vikino a já mám tady pro tebe trendy okénko. Jo, sluchátka jsou styl. No a docela nedávno jsem se s tebou radila, jaký sluchátka si pořídit. Ono je to v dnešní době prostě ten módní doplněk a vlastně to o tobě teda dost říká. Nakonec jsem teda zvolila sluchátka přes uši, protože jsem je dlouho obdivovala a přijdou mi cool, no a hlavně, že jsou bezdrátový prostě. Do té doby jsem měla totiž drátový pecky a hrozně jsem se do nich motala. Takže já jsem osobně mega spoko. No ale teď jsem zjistila, že jsem byla cool ještě předtím, než to cool být začalo, protože v roce 2026 se lidi začali hromadně vracet právě k drátovkám. Bílý špunty jsou prej teď znakem nonšalantnosti takového francouzského je ne sais quoi. No a lidi se teď vrací k analogovým věcem. Jo, je to pravda, být offline v dnešní době začíná být luxus, takže trend analogů propaguje třeba Kendall Jenner, Belly Hadid, modelky. No a já si říkám, dobře, OK, já na ty svoje sluchátka přes uši nedám dopustit, ale myslím si, že mít ten pár těch oldschoolových analogových sluchátek s těma drátama, ty peckovky pořádný, no tak to by měla mít každá domácnost. Jo, to je jako, že máš pračku nebo že třeba máš u sebe prostě antiperspirant, tak ty sluchátka taky vlastně. No, takže vlastně říkám ano, analogovky do každé domácnosti. Radio Spin.

0: tady s tebou a jedeme dál. Mám tady další track na přání, no a ten je věnovaný ale hodně, hodně lidem. Romane, komu všemu posíláme song?
1: Tak zdravím, já bych chtěl pustit písničku od Akena, Locktav, a chtěl bych pozdravit celý EPD. Páju, Báru, Sofiho, Láďu, Romana, Šimiho, Míšu, Tomáše, Mildu a Pedra. To vše a děkujeme za písničku a zdravím všechny spinéry. Ahoj.
0: Uf, normálně musím ti říct, že jsem byla za tebe vystresla, aby si všechny jména zmínil, ale věřím tomu, že 10 lidí, ty bláho, a určitě i všechny ostatní, kdo tam jsou ve skladu, tak zdravíme. Takže zdravím, zdravím a dokonce oba dva sklady. No a ještě tady mám jednu připomínku, že prej sklad Romana končí už ve dvě. To znamená, že druhý sklad má smůlu. Každopádně zdraví a já přeju vám všem krásný víkend. Jdeme pustit Akena, Radio Spin.

Rádio Spin. Každý den je hoden.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, přesouvám se rovnou na dálnice. Tady máme nehodu na D5C na exitu 28 ve směru na Německo v okolí Bavorině. No a teď už se přesouvám do Prahy. Tady máme nehodu na Pražském okruhu na 18. kilometru v okolí Řeporí ve směru na Ruzyň a D7. Jinak Praha vypadá v pohodě a průjezdně, takže ti přeju šťastnou cestu. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun

0: jsme Radio Spin.
1: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Il y en a plusieurs loyers.

0: Spin.
1: No a v téhletý hoďce jsme tady teď probírali sluchátka, hlavně to, že je návrat trendu mít ty sluchátka analogový, takový ty s drátama, špunty, že to je teď nejvíc cool. Každopádně já jsem řekla, že mám svoje na uši, přes uši a že jsem z nich úplně nadšená a jedu si svoje bomby. Načež mi zavolal Petr a byl jako, hele, nevypadla ty si náhodou z filmu Vesničkoma středisková? Nejseš ty náhodou?
2: Otík.
1: Ano.
2: Praktoricky, já když to říkala, jsem tady začal chechtat, já jsem viděl úplně toho otíka.
1: Ano, já jsem tady takovej otík Rádia Spin.
2: Já mám takový ty drátový do toho svého starého telefonu. Furt se do toho motám.
1: A je to dobrý, máš to tak rád.
2: A je to paráda.
1: Víš co, jediný fail je, že spousta moderních telefonů nemá díru právě na ty analogový sluchátka.
2: No vidíš, a proto se budou vracet starý tlačítkový telefony.
1: Petře, ty seš vizionář.
2: Což by byla pecka.
1: Vizionář nebo zpátečník, teď nevím.
2: Já tu velkou cihlu do kapsy nechci.
1: Petře, já ti musím říct, že ty ale jedeš trendy. To znamená, že jestliže máš teďkon právě ty drátový sluchátka, tak seš rozhodně cool v tomhle roce. Seš jako Kendall Jenner. No a co se týče tvýho starého telefonu, tak víš co, dost možná udáš novej trend. Takže dost možná, že Petr je právě cool ještě předtím, než to cool bude. Tak let's go! A teď už si dáme ještě track na přání. Díky Petře. Co to bude, Baru?
3: Vikinko, poprosila bych tě Doja Cat Paint the Town Red. A bylo by to pro všechny spinnery, pro tebe do rádia a pro mě.
1: No jasnačka, Baru, mám to tady pro tebe, pro nás, pro všechny. Doja Cat jede pecky. Rádio Spin.

0: od Ying Yang Twins, protože pátek, pátek, páteček, tak jak jinak a líp ho oslavit než právě Fridayem. Tak prosím tě, máme tady poslední hoďku komunikátorů před náma, před naším krásným víkendem. No a já jsem si říkala, tyjo, tak co tam dáme na tu poslední hoďku? No a normálně přispěchal Vašek a řekl, já mám téma. Tak poslechněme si.
1: Prosím tě, hele, mě tak jako napadlo, ráno tady Tomáš říkal nápady na dovolení. A jako by vím o jedný dovče, to se mi jako jeden čas zájem. A jsou to takové zájezdy pro single lidi, kteří prostě nemají s kým je za dovolenou. Prostě random 13 lidí se třeba setká a jede třeba na plachetnici. A pijou na plachetnici a prostě tam musí spolu fungovat, jo. 13 dobců, jedna plachetnice, třeba.
0: Tak prosím tě, to je úplně neskutečný, to je podle mě jak takový ten trailer na tu reality show. Je takový to 13 lidí, co se neznají, 10 dní na moři, to zní jako velká plavba snů. Bude tam srážka, bude tam nějaká narážka, anebo všichni přežijou, nakoupí spoustu ryb a užijou si zbytek svojí vlastní dovolené. Já nevím, něco takového, jo. Úplně crazy, musím říct, že teda námět na hodně výživnou dovču. No tak slyším, že tady Vašek říká, že by do toho šel, že ho to láká. Tak teď by mě zajímalo, co vy ostatní spineři, šli byste do takového dobrodružství? Já se to teda ještě musím nechat projít hlavou a svoje stanovisko ti řeknu v příští hoďce, ale ty mi řekni, jestli bys tam jel nebo ne, a to, že mi zavoláš na číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, protože tady jsem hodně zvědavá. Jako na jednu stranu mi přijde super, že tam máš možnost potkat spoustu lidí. Na druhou stranu je tam samozřejmě to riziko toho, že nevíš, jací ty lidi budou. A seknout se jako na lodi, no, tak odtamtud jen tak neuplaveš někde zprostředka moře. No tak schválně, teď si dáme počasí. Tak nechávám tuhle Sofiinu volbu na tobě, já ti řeknu úplně jasnou věc teďka, a to, že venku svítí slunce a je nádherně. V Praze 20 stupňů Celsia, ve zbytku republiky, jak bysme, ta dneska odpoledne až 26 stupňů, takže úplná parádinda, no a sobota, neděle nádherně bude. Bude svítit sluníčko a bude až 29 stupňů. Yes! Spin Radio.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

0: Une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky a taky komunikátor, takže ať už jsi kdekoliv, tak si rozhodně neváhej zahrát právě ten svůj song. No a já tady mám teďkon special event. Spinner Vašek nám totiž dal vědět, že existují dovolený pro singles. Nezadaní lidé, kteří se neznají, spolu vyjedou na dovču. No tak mě tohle zní teda jako total Love Island bez kamer. Ale na druhou stranu mi teda jako přijde super, že jsou dovči pro lidi, kteří nemají s kým vyjet, jo. A když se nad tím takhle zamyslím, tak upřímně takovou plachetnici, tak na tu bych taky asi nikoho ze svého okolí nesehnala. Oni mají všichni tu mořskou nemoc, takže vlastně dobrý. V tomhle směru jako bych řekla, ano, dávám tomu zelenou, ale jako na druhou stranu na té palubě to podle mě může nabrat víc směru. Jako buď je to pecka a je to velká plachetnicová party ve stylu velký Gatsby, a nebo si myslím, že se může stát přesně to druhý a to, že se tam stane taková ta lodní potápka a všichni tam budou úplně prostě nepříjemný a tím, že je neznáš, tak prostě nikdy nevíš, na koho narazíš. No, tak myslím si, že když jsi takový extrovert, tak jako zkusit tohle je docela flex. A možná tam můžeš získat nějaký přátelství, možná partnerství, já nevím. Takže jako za mě vlastně jsem na takový oranžový, no. Tak teď by mě zajímalo, co ty, spinnere, dávej mi vědět, jestli by si vyrazil na takovou dovču na takových 13 dní na plachetnici s neznámýma lidma za nějakým účelem prostě zábavy a nevím, rybaření, hele, můžeš tam dát, možná by tam dávali i hodiny vaření, já nevím, jaká by musela být náplně, aby tě přesvědčili. Dávej mi vědět na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Hele, prázdniny se nám blíže, je potřeba začít si dělat plány. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, jedeme dál Pecky a prostě vlastně jedeme jak parní lokomotiva. Já už tady zdravím totiž teďko na drátě Ondru a Honzu. Čau, čau.
1: Ahoj. Čau, čau, zdravíme.
0: Čau, čau, čau, prosím vás, kluci, řekněte, odkud jedete?
1: Jedeme z Ústí.
0: No to jo, ale co jste tam dělali?
1: No takhle. Jedeme z Ústí, máme na běžnou dobu do Prahy a byli jsme se školit na elektrický lokomotivy.
0: To je prostě hrozně hustý, protože vy vlastně teďka už jezdíte s motorovejma a teď teda děláte řidičák na elektrický, je to tak?
1: Přesně tak.
0: To by mě ještě zajímalo, je to tak jako odstupňovaný,

0: naplánovaný, že musíš mít nejdřív jedno a potom můžeš to druhý, anebo to je jedno, s čím začneš?
1: Dřív to bylo jedno, dřív jakoby ta ekonomická situace na dráze byla trochu jiná a člověk mohl mít buď třeba jenom elektriky, obojí nebo jenom motory. Dneska už je to 90% postupně, že fakt člověk začne na motorech, na těch menších vlakách a pak jde na ty velký.
0: OK. No to znamená, že teď by mě zajímalo teda, co berete, že je lepší, jestli motor a nebo jestli ta elektrika?
1: Elektrika.
0: Je to elektrika.
2: Můj názor je takový, že každý má svoje prostě a každý si tam hledá to hezký zase. Někomu sedí to, někomu zase to.
0: OK, ale řekli byste, že tohle by mohlo hodit i vlastně takový ten upgrade. Tomu říkám upgrade. OK.
1: Ektorský upgrade.
0: Je takový ektorský upgrade, chápu. Ale já vám musím říct, že opravdu tohle to cením mega, že jste prostě v té kabině a řídíte. Je to, vždycky to byl vlastně můj dětský sen, protože jsem milovala mašinku Tomáše. Takže ještě se chci zeptat, kdy bude pární lokomotiva?
1: Nebude hu. To
2: okay. Nezřídíme. A tady koukám, ale ještě jsem jako o tom jako nikdy nepřemýšlel, že bych jít jako řídit.
0: OK, takže zatím jenom jako cestující. Na to se nechystáte. No ono je to docela jako asi dřina, co? Tam musí člověk furt přihazovat to uhlí.
1: Přesně.
0: Chápu. No už to není moc ekologický, asi už to není trendy, ale musela jsem to zkusit, protože mašinka Tomáš prostě má ten komín a je jasný, že ta jede prostě na uhlí ještě oldschoolově, no. Tak, pánové, co vám můžu zahrát?
1: Tak já vás poprosím všechny tam v rádiu, abyste nám zahráli Balance od Maniaka.
0: Yes, a hraju pro vás, jo?
1: Pro všechny.
0: Yes, OK, tak hrajeme pro všechny, já vám přeju krásný víkend, no a držím palce s tím vlačečákem, řidičákem, jak to říct, s tím
1: děkujeme.
0: Průkazem, jasný, mějte se krásně, ahoj, Radio
1: Spin.
0: Ahoj,
1: čau.

0: Radio Spin.
1: DJ Mike T umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, chlíbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem.

0: Česku.
1: Radio Spin tady s tebou, no a já tady mám téma dnešní hočky, což je výlet na Plachetnici. Vašek tady přišel s tématem, že ví o akci, kde se setkávají single lidi, no a domluví se spolu právě na Plachetnici, jedou tam třeba ve 12 lidech na 12 dní, no a má to tam být jako pecka. No a já se ptám, jestli by si do toho šel, protože to jsou lidi, který prostě neznáš, za jakých podmínek. No a já už tady mám Montyho, tak Monty, co ty na to, jel by si?
2: Ahoj, tak já si myslím ohledně té Plachetnice a té dovolené, tak si myslím, že když to je za účelem té zabavy, tak tam asi nebudou jako protivní lidi. Proč by tam šel někdo protivný, když ví, že tam bude zábava? Tak já bych to bral. Já jsem jako extrovert hodně, takže já si myslím, že by to byla pecka. Tak mi pošli to, kde se můžu zaregistrovat nebo něco. Šel bych do toho.
1: Díky, Monty. Hele, já ti předám rozhodně kontakt, Vašek ví určitě víc. No a musím ti teda říct, že ano, já jsem tady totiž říkala, že jedna z věcí, proč bych třeba nechtěla jet, by byla, že bych se jako bála, kdo by na té lodi byl a že by tam byl někdo, kdo by mohl kazit náladu. Ale máš pravdu, že na druhou stranu ta akce tak nějak podle mě aktivizuje dost možná spíš ty pozitivně naladěný lidi. No hele, kdyby tam byli stejně veselí lidi jako ty Monty, tak to bych neváhala a jela bych samozřejmě hned. To znamená, že tady podmínka pro Montyho je dobrá zábava. No a co ty, Petře, jak by tě přesvědčili na takovouhle single loď?
3: Čau, Viki, tady Petr. Takhle, prosím tě, když na Plachetnici, tak jedině bez plavek. Všichni bez plavek.
1: Takže máme jasno, Petr to momentálně teda topnul. Pokud ty bys chtěl vyrazit na takovouhle Plachetnici vlastně s úplně cizíma lidma, říkáš si, jo, to je podle mě ta dovča, mohl bych tam potkat nový lidi, nový přátelé, možná i nový vztah, no tak určitě neváhej a dávej mi vědět, no, co by byla právě ta tvoje jako vstupenka, že bys řekl, jo, tam vážně chci jet. Já už se hrozně těším na to, až mi někdo řekne, no pokud tam bude prostě prut a budu moct rybařit, tak to bych tam jel, ale musí tam být taková ta rybářská stolička. A teď už rychlá doprava na Rádiu Spin. Rovnou mířím na dálnice, tady je nehoda na D1 na 12. kilometru ve směru na Brno. Je tady vozidlo v odstavném pruhu v okolí Říčan. Nehoda je taky na D8, a to na 13. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je to v okolí Zlosině, no a v odstavném pruhu tady taky stojí nákladák, a to na blikačkách. Teď už se přesouvám do Prahy, tady máme nehodu na Strakonický, a to mezi křižovatkami ulic Baranďák a Zlíchovský tunel. No a přesouvám se ještě na Pražský okruh, protože tady je na 23. kilometru nehoda ve směru na Ruzině D7. Na konci odbočovacího pruhu na D5 stojí hned několik aut, který do sebe narazili. Hned za nákladákem je šrafování, takže je to komplikace pro všechny auta, který odbočují na D5 směrem na Plzeň. Na místě má být už nějaký světelný značení, takže světelná šipka. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální informace, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do mobilní apky. Jezděte všichni v pořádku a bezpečně. Rádio Spin.
4: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Začnu a

slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. It's okay, okay.

0: tady s tebou, posloucháš komunikátor, no a já tady mám další trik na přání a tentokrát od Kuby, tak co to bude?
1: Čau Vicky, zahraješ mi tam prosím tě od Two Chainze It's a Vibe? Moc díky, ahoj.
0: Hele, jasnečka Kubo, mám tady pro tebe Two Chainze, ale nemám It's a Vibe, ale co si myslím, že všichni budeme vibovat je We Own It, protože teď už je pátek, takže si myslím, že ho všichni vlastníme a můžeme si ho společně užít. Let's go s Wiz Khalifou, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a já už tady mám na i Jirku, čau.
1: Ahoj Vicky, čau spineři.
0: Ty jo, dobrý, já jsem Jirkovi skoro nezapla mikrák, skoro jsem si tady chtěla povídat sama pro sebe a Jirka byla jako tady. Tak dobrý, už jsme se našli, jsme tady všichni spolu, jsme spolu tady dokonce i na takové jako pomyslné jachtě, protože tuhle tu hoďku jsme Jirko probírali se spinerama, možnost výletu na jachtě s lidma, který neznáš. Prostě Vašek přišel s tématem, že o tom slyšel, že nad tím docela vážně uvažuje jet prostě s cizíma lidma někam uprostřed, do prostředka moře, bych tak řekla. No a tam mít spoustu zábavy. A
1: jako to zní je to jako dobrodružství.
0: Jo, je to tak. Čas na dobrodružství. Je to rozhodně Adventure Time, Mon, Grab, Jotren, co znáš to. No, tak tohle určitě. Vašek řekl, jo, já bych do toho šel. Já jsem byla taková trošku, jako že jsem váhala, protože člověk neví, kdo tam bude, že jo.
1: No,
0: ale pozor, od té doby se nám to změnilo, protože zatím to vypadá, že ta loď bude přeplněná spinnerama. Jo? Máme tam Vaška, máme tam Montyho. Jo, vypadá to, že za určitých podmínek se nám tam připojí i další spinner, ale ten byl rozhodně ovlivněný rovnou tím, co dělal vlastně Petr. Tak nejdřív si dáme podmínku, za který by tam vstoupil na tu loď Petr.
1: Dobře.
0: Připomenem si.
2: Je tady Petr, takhle prosím tě, když na plachetnici, tak jedině bez plavek. Všichni bez plavek.
0: A ty řekne zlomyslný zvíř, jo? Mám vás, řekl vás chytnu. To hodně pobavilo. No a potom tady máme samozřejmě ještě dalšího spinera, který odpovídal.
3: Tak já bych určitě na plachetnici jel, i klidně s random lidma, a klidně bych jel ve finále i s Petrem, ale jenom za předpokladu, že by Petr uvařil držkovou polívku, až by u toho měl plavky.
0: Ale tam se řeklo, že se všechny nahatý.
3: Ne. Petr bude vařit a bude mít plavky, to je jistota. A ideální, když doveze uzený maso, tak to bude ještě mnohem suprovější.
0: Ty blaho, takže vlastně celá akce plachetnice stojí na tom, jestli se Petr ujme vaření.
3: A jestli bude oblečený.
0: Máme tady určitý podmínky, za kterých to vypadá, že se nám opravdu ta spinerská loď jako naplní. Hezky.
1: No kdyby takhle vyplouvala spinerská loď, tak já bych se samozřejmě rád zúčastnil. Všechny dobroty od Petra si samozřejmě dám. A samozřejmě kuchyni ta je někde v podpalubí, takže jestli Petr chce být nahatej, tak myslím, že klidně může. Nebude tam nikoho vůbec otravovat.
0: No, ale zase přijde o všechny ty lidi nahoře, že jo? A tak aspoň bude moct jako podle mě snít o tom, že ty lidi nahoře opravdu se rozhodli pro nuda plachtu.
1: Jo, že může snít o tom, že jsou všichni ostatní taky nahatý.
0: Tak. Může si o tom jenom snít, protože to neuvidí, že?
1: A pak tam jako půjde po té chodbě a tam uvidí ty pračky narvaný a to oblečení, proč jste si sem vzali oblečení?
0: Já to nechápu. Já jsem měl jednu jedinou podmínku. Ok, díky moc, díky všem, kdo se ozvali, já si myslím, že by to byla skvělá loď. Osobně si říkám, že bych tam jela.
1: Ano.
0: A že by to bylo pod podmínkou, že tam bude jako nějaký skvělý DJ. Takže Viktora bych vzala.
1: Tak to by bylo super.
0: To bylo super. Moje podmínka, že jo?
1: Tak to bychom měli vyrazit teda.
0: No tak jo.
1: Začíná být hezky, myslím si, že na nějakou takovouhle DJskou plavbu je úplně ideální čas.
0: Jo, a teď já jsem si to doteď představovala někde uprostřed moře a my vlastně můžeme na Vltavu, že jo?
1: Můžeme na Vltavu, jasně.
0: DJská party na Vltavě se spinnerama, hele, to zní dobře, to je dobrá vlajková loď tohleto. Hele, líbí se mi, do toho tam budeme mít skvělý chálce od Petra.
1: No to bude, zní to nádherně.
0: Bude to nádherný. Hele, všem spinnerům díky a doufám, že byste se přihlásili všichni a nemusíš být ani single.
1: Přesně.
0: Jo, ale myslím si, že bychom tam udělali fakt skvělou partu. No teďka, už ti teda ale řeknu, jaký je počasí, protože já jsem se tady teďko nad tím dojímala, ale začala jsem mít úplně chuť hned skočit do nějaký loďky, tak ještě počkám. Ještě počkám chvilku. Říkám ti, že je teď 21 stupňů Celsia, což je podle mě fajn v Praze ve zbytku republiky, jak by smet. Sobota, neděle bude nádherně, bude svítit sluníčko a bude až 30 stupňů.
1: Tak to bude opalovačka.
0: Bude to nádherný, takže určitě si myslím, že už teď můžeš trénovat, protože třeba v letě se potkáme někde na vodě. Třeba to bude na Ohři nebo...
1: Takže všechno oblečení nech dneska doma a můžeš vyrazit
0: tak,
1: do ulic.
0: Tak, začni se opalovat prostě hezky s náskokem, ať máme na co koukat. Hele, tak jo, krásný víkend. A teď už užívej Spin Extra s Jirkou, no a slyšíme se zase v pondělí. Čau.
4: Spin Radio.
5: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej. Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy. To je Slickstyle.cz.
6: Až se to u nás jednou stane.
5: Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javoříčské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Šírka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra, konečně tady máme páteček, víkend je před náma, já tady teď pro tebe budu mít pár tipů, kam vyrazit o víkendu za hudbou, podíváme se na to za pár minut, mimo to se podíváme taky, jak se vyvíjí beef mezi Hugotoxem a OG Pávem, protože do tohohle beefu teď vstupuje se svým trackem taky Lukas Dope, mimo to, tak si taky dneska, jelikož je pátek, dáme páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. Samozřejmě nás čeká i hitparáda Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Jinak po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, třeba pomocí naší mobilní apky, nebo mi zavolej přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, máme tady páteček, víkend je před náma, no a já tady pro tebe mám jeden tip na akci, protože nejspíš jsi slyšel, že se bohužel bude uzavírat kulturní centrum na pražském Stalinu na Letný, no ale ještě před závěrem, tak tam proběhne pár akciček a právě tenhle víkend ten bude dost nabušenej, dneska večer tam budou hrát DJs pouze z vinylů, takže na vinyl party můžeš vyrazit na Stalin dneska, zítra tam potom vystoupí Eden Collective. Celý program, který ještě teda zahrnuje nějaký diskuze, vidím tady třeba na příští víkend diskuzi s organizátory festivalu United Islands,

taky provozovatele kasáren Karlín a tak dále a tak dále. Tak tohle všechno najdeš na stránkách Stalina, takže na to rozhodně mrkni. Za mě opravdu velká škoda tohodle prostoru, protože si myslím, že je to fakt unikátní prostor. Nejen tady u nás v České republice, ale celkově na světě. Prostě poslouchat DJe hezky pod širým nebem a ještě takhle s výhledem na celou Prahu, kde se ti tohle prostě poštěstí. Takže velká škoda. Osobně doufám, že se to ještě nějak zvrátí a budeme moct tam navštěvovat Stalina dál a dál a poslouchat tam super songy a taky užívat si tam skvělej čas. No tak doufejme, teď pokračujeme ve Spin Extra.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D8, tady vidím zasekáno při příjezdu do Prahy, štosuje se to tady už od nějakého 10. kiláku, takže dávej na to bacha. Bacha dávej taky na příjezdu do Prahy na D5, 14. kilák směrem na Prahu se tady taky teda štosuje. No a v neposlední řadě tady vidím taky štosovačku na D1, 145. kilák směrem na Prahu, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony, tak ty aktuálně jedou naprosto bez problémů. Když se pak podíváme na silnice v Praze, vidím tady opravdu velký zdržení na pražském okruhu v okolí Řeporí. Postojíš si taky na jižní spojce směrem na Baranďák. Na Štěrboholský spojce se to štosuje obousměrně. K Belská ulice, tak ta je zasekaná ve směru na Hloubětín. No a vidím tady taky štosovačku v Bubenečském tunelu, kde si postojíš směrem na Holešovičky. Co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jeden crash, a to na Bělohorský ulici, takže na to dávej taky bacha. A jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Jako malý místo seriálu jsem čuměl do prázdný otevřený lednice. Trochu jsme vyrostli, čumím, jak vyhazujeme otevřený krabice. Krabice od věcí, co byly mimrseny, lidi ve 3 ráno na lince. Taky jsme mimrseny.

0: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže můžeš tady ladit svoje oblíbené pecky. Teď už tady mám na drátě Filipa. Čau Filipe.
1: Ahoj, tady je Filip z Berestova.
0: Filipe, tak co zahrajeme?
1: Dobrý den, paní učitelko.
0: Dobrý den, paní učitelko, odsmeká, já už to tady mám nastavený. Budeme to posílat někomu speciálně, třeba pro tvojí paní učitelku?
1: Ne.
0: Pro paní učitelku ne, ale pro někoho to bude? Nebo
1: všem.
0: Bude to všem, tak já to tam hážu, ty si užívej, Filipe, hezký víkend, užij si tady smeka, vy všichni ostatní spinéři taky. A měj se hezky, Filipe, čau.
1: Já děkuju, ahoj.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pátečním Spin Extra. Už za moment se podíváme na vývoj beefu mezi Hugotoxem a OG Pávem. Do tohohle beefu se teď totiž přidává další rapper. Schválně mi můžeš dát třeba vědět do mobilní aplikace, jestli tušíš, kdo by to mohl být. Já ti víc řeknu už za pár minut. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jinak dneska máme 22. května, svátek tak slaví Emil, takže všem Emilům přeju jenom to nejlepší. No a jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Máme tam krásně slunečno, no a nádherně bude i o víkendu. Oba dva dny vidím, že bude převládat sluníčko a maxima, ty nás čekají až k 30 stupňům.
1: Spin Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
4: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou.
7: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Československý underground.
10: OK. Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Ja. Ha.

Radio Spin, jdeme se podívat na nejnovější rapovej beef tady na naší scéně. Je to beef mezi OG'em, Hugotoxem a takovým newcomerem, který si říká OG Puff. Tak tenhle beef vzniknul tak, že právě OG Puff tak zdisoval nejenom právě tady Huga, ale spoustu tady raperů z naší československé scény. A to na tracku Number One, který se objevil na jeho nejnovějším EPčku s názvem Morová rána. Všichni to vlastně nechali bejt až teda na Huga, který se toho chytnul a hned ještě ten samý den tam poslal odpověď, pak Páv poslal odpověď na to zase Hugo. Všechno to probíhalo vlastně na Instagramu v rámci repu na Reelskách, což je vlastně taky ojedinělá záležitost a vlastně poprvé, co se takhle rapeři utkali na Instagramu. Potom teda už OG Páv přišel s plnohodnotným trackem, který vyšel na jeho YouTube kanále, jmenuje se Taliban Remix a najdeš ho tam i teda s videoklipem a Hugotox pár dní na to odpověděl trackem Jak přišel na svět Páv, který najdeš taky na jeho YouTubeovém kanále. Vypadá to, že tenhle beef už teda se chýlí ke svému konci, nebo to jsme si aspoň mysleli, no ale teď se ozývá ještě Lukas Dope, taky člověk, který už se s Toxem dřív beefoval, pro něj ten beef nedopadnul úplně dobře, ale teď se teda vrací a dneska slibuje teda, že na svém YouTubeovém kanále v 6 hodin večer pustí ven track s názvem Atentát a bude to právě takový vstup taky do tohodle ptačího beefu mezi Holubem a Pávem. Takže sám jsem zvědavej, s čím Lukas Dope přijde, no a nemůžu se dočkat na další tracky. Já doufám, že to vyvolá další kontroverze a další podněty pro to, aby Hugo i ostatní tvořili víc tracků, protože si myslím, když už tady ty beefy máme, tak z toho musíme vytěžit aspoň co nejvíc skvělých tracků. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, určitě víš, že tady každý týden za váma, za spinnerama vyráží spin komisař Rep, který kontroluje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. No a na oplátku, když vás najde jak ladíte, tak vás obdaruje pořádnou náloží energy drinku od Tigru. Jsou tam taky novinky Aura, které dokonce ještě ani nejsou v prodeji. Navíc jak Tiger, tak taky my za Radio Spin přihodíme i nějaký merch. Tentokrát se spin komisař Rep vydal na Zbraslav, no a jdeme si poslechnout, jak to dopadlo?
1: Už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
2: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
1: Ahoj, děkuji.
2: Tigry jsou rozdaný?
1: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a už si dávám.
2: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
1: No každý den od rána do 6. Jo, a

0: Potom ještě, když sedneme do auta, jedeme, tak v autě znova.
1: Takže Radek už svoji výhru má. Já připomínám, že kdyby ses chtěl podívat i na video z tohohle výjezdu, protože Spin komisař Rep taky svoje cesty natáčí, můžeš na to mrknout na našem Instagramu. No a kdyby ses chtěl taky zapojit tady do naší soutěže, tak je to úplně jednoduchý. Stačí napsat jenom na e-mail program@radiospin.cz. Tam napiš svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš a v neposlední řadě taky svůj telefon. No a třeba to budeš příště právě ty, za kým Spin komisař Rep dorazí.
2: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady zdržení na D1, kde si postojíš při výjezdu z Prahy a je to tady zasekaný až po 25. kilometr, takže na to dávej rozhodně bacha. Taky příjezd do Brna hlásí štosovačku, tady se to štosuje od 170. kiláku. Další zdržení vidím taky na D8, od 15. kiláku před Prahou se to tady taky začíná štosovat a na D10 lehký zdržení vidím obousměrně a to hned u Prahy, takže na to dávej taky bacha. Co se regionu týče, tak ty vypadají i dál úplně v pohodě průjezdný, nevidím tady žádný štosovačky, žádný nehody. Když se pak podíváme na situaci na silnicích v Praze, tady vidím zdržení v Bubenečském tunelu a to ve směru na Holešovičky, k Belská směrem na Hloubětín, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Štěrboholská spojka se štosuje obousměrně, jižní spojka, tady si postojíš ve směru na Barandák a z opačné strany, z Dobřížský, taky ve směru na Barandák se to štosuje taky. Co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím crash v ulici v Holešovičkách a jednu nehodu hlásí taky ulice Patočkova. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě poslat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
1: Radio

0: Na Rádiu Spin dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady už od vás další vzkazy, takže další vybírám a jdeme na to.
1: Ahoj, tady Filip. Můžete mi tam pustit něco od 58G? Díky.
0: Tak Fíla tady vybírá 58G, já je tam hážu, ty užívej pohodovej pátek, jestli ještě takhle při pátku teď makáš, ať ti to jde hezky od ruky, ať se co nejrychleji můžeš vrhnout na ten volný víkend. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

klesáme hladce, se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, dneska máme 22. května, svátek tak slaví Emil, takže všem Emilům přeju jenom to nejlepší. My se už za hodinku vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde si opět zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a za moment se taky podíváme na Biggieho, protože ten by včera oslavil 54 let. Já tady mám pro tebe pár zajímavostí právě o Biggiem, takže na to buď rozhodně ready. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a jdeme se taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, stále tam je krásně slunečno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se víkendu týče, tak ten bude už opravdu letní, můžeme říct, protože sobota i neděle, oba dva dny, tady se teploty vyšplhají pomalu až k 30 stupňům.

0: Za 3 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, včera 21. května by oslavil Biggie Smalls 54 let. Bohužel už se tohodle věku nedožil, ale rapovou kulturu po celém světě ovlivnil jako málo kdo. No a my si teď jdeme dát pár faktů o Biggiem, který si možná netušil. Tak jdeme na to. Biggie chodil na střední školu v Brooklynu a jeho spolužáky byli Jay-Z nebo třeba taky Busta Rhymes. Oba dva potom taky velmi úspěšní rapeři. Biggie Smalls si začal říkat The Notorious B.I.G. až později, a to proto, že mu hrozily filmový studia žalobou, protože Biggie Smalls bylo vymyšleno v jednom filmu, který se jmenoval Let's Do It Again. Biggie tak ten teda na nic rozhodně nečekal, protože svoji ženu Faith Evans si vzal za pouhých 9 dní, co se spolu znali. Biggie se měl taky zahrát ve filmu po boku Roberta De Nira, bohužel se tohodle ale nedožil. Stejně tak se nedožil ani otevření vlastní restaurace, kterou chtěl otevřít v Brooklynu a plánoval tohle otevření několik let, bohužel k tomu teda nikdy nedošlo. No a velkou zajímavostí taky je, že za svýho života Biggie vydal pouze jednu desku. Všechny ostatní desky vyšly až po jeho smrti. Takže obrovský rest in peace pro Biggieho, opravdu člověk, který tady ovlivnil celou rapovou kulturu. No a když už tady o Biggie mluvíme, tak si ho dáme rovnou i do éteru. Radio Spin!

Posloucháš Radio Spin, víkend se nezadržitelně blíží, no a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma v éteru Radia Spin, tak tentokrát se můžeš těšit na pořádnou dávku tracků od Maniaka. Takže se můžeš těšit na ty největší hity od Maniaka, nějaký možná i trochu zapomenutý pecky, samozřejmě taky probereme jeho akci Stream Tape, kdy vlastně streamoval vznik jeho nový desky, kdy za 10 dní udělal celou svoji novou desku před zraky fanoušků, a to úplně od nuly, včetně beatů, psaní, všechno se dělo na streamu, opravdu zajímavý počin, takže na to se rozhodně můžeš těšit, taky dalších spousta zajímavostí o Maniakovi, tuhle sobotu i neděli, vždycky od 9 do 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1čce i dál vidím zasekáno při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po 25. kilometr, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha taky při příjezdu do Brna na D1čce, kde se to štosuje od 170. kiláku. Zdržení dál hlásí taky D5, při příjezdu do Prahy si tady postojíš od 15. kilometru, takže tady dávej rozhodně taky majzla. No a na D6 u 30. kilometru ve směru na Karlovy Vary i tady vidím lehký zdržení. Regiony tak ty i dál vypadají, že jsou v pohodě průjezdný. V Praze tak už to tak hezky nevypadá. Tady velký zdržení hlásí jižní spojka směrem na Baranďák. Potom taky přes celý Baranďák v Dobřížský ulici, tam se to štosuje obousměrně. Štěrboholská spojka, i tady vidím obousměrný zdržení. Stejně tak obousměrný zdržení hlásí taky Kbelská ulice. Bubenečský tunel je zasekaný směrem na Holešovičky a postojíš si taky na Pražském okruhu v okolí Chrášťan. Dávej na to rozhodně bacha a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky plzeňských, hradeckých, budějovických, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, budu moc rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: někdy peklo, někdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nesuj takhle blbě a otevři dveře.
1: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Ideál tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mně už se sem pár minutek naspátek dovolali spinnerky, který tu nechali tenhle vzkaz.
1: My jsme chtěli pustit Nick Tenda, Loop, a zdravíme vás ze Skuhrova od Koní a máme puštěný spin.
0: Tak holky, pouštím jednoho Nick Tenda, samozřejmě hraju i pro koníky, ať to kluše, no a užívejte příjemný pátek.
2: Rádio Spin. Spin Extra. A

0: Real bad man. Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál pokračujeme v pátečním Spin Extra. Dneska máme 22. května, svátek slaví Emil, takže všem Emilům přeju jenom to nejlepší. My už se za pár minutek tady vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a hned potom tak si dáme taky naší pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits. Tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků, a to podle vás, posluchačů Rádia Spin. Ještě než se na to ale vrhneme, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, stále tam je krásně slunečno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se víkendu týče, tak tam se budeš moct rozhodně vyvalit někde u vody, protože jak sobota, tak neděle, tak slibuje teploty až ke 30 stupňům.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pívu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den. Policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
7: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
6: To je Slickstyle.cz.
8: Radio Spin. Československé

0: Já jsem Patricie z kapely Vesna a zdravím všechny posluchače Rádia Spin. Mua.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden.

Jmenuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se teda ztratila jedna rapová deska, no a náš úkol zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který ji má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, který tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Takže jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2019. Jdeme dál. Tady máme, že se na té hledané desce objevilo 14 zvukových stop. Dáme si ještě jednu indicii. No a tady nám to ten žebříček to trochu zužuje, protože tady se dozvídáme, že pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Já teda zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s páteční pátračkou na Rádiu Spin pokračovat. Today.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky páteční pátračku, kde hledáme jednu ztracenou rapovou desku. My teda víme, že ta hledaná deska je z roku 2019, je na ní taky 14 zvukových stop a pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Mám tady další indicie, tak jdeme rovnou na ně. Tady se dozvídáme, že se na tom hledaném albu jako spolupachatel objevil Hasan nebo třeba taky Izomandias. Jdeme dál. No, tohle myslím, že už bude velká nápověda. Tady máme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak nedávno oslavil 10 let od vydání

0: Newspin je v plném proudu, my dál pokračujeme v hledání, my víme teda, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2019, je na ní 14 zvukových stop, objevil se tam jako spolupachatel Hasan nebo taky Izomandias a pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je z České republiky a nedávno oslavil taky 10 let od vydání svého prvního tracku. Mám tady ještě poslední indicie, takže jdeme si je rovnou otevřít a jdeme na to. Tak tady nám to ten okruh ještě o něco víc zužuje, protože tady se dozvídáme, že ten pachatel je členem labelu Million Plus. Mám tady poslední obálku. Teď tady mám přebal téhle hledané desky, kdybych ti měl popsat, co se tam děje, tak je tam černobílá spirála a v ní je vidět pachatel. Mám tady ještě poslední indici, která je zvuková, takže tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout. Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele by to mohlo být, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství a to na číslo 210 32 30 30. Máš na to pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 stále hlásí zasekáno při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po 25. kilometr, dávej na to určitě bacha. Bacha potom na D1 dávej taky u 150. kilometru, je to kousek od Velkého Meziříčí a je to tady zasekaný směrem na Prahu, takže taky opatrně. Na D10 při výjezdu z Prahy si taky postojíš a to po 15. kilák, naopak příjezd do Prahy je zasekaný na D5. Regiony tak ty i dál jdou v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze, tady velký zdržení hlásí Štěrboholská spojka, která je zasekaná obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, i tady se to štosuje, v Bubenečském tunelu si stále postojíš ve směru na Holešovičky, no a vidím tady taky několik nehod, jednu nehodu hlásí Radlická ulice, vidím tady taky kreš v ulici k Barandovu a v neposlední řadě je to taky Patočkova ulice, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Slickstyle.cz to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
4: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.

0: Spin.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádný další indicie, který by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout teda vaše tipy, co myslíte, že jsme tady dneska teda za desku hledali.
1: Je to písnička, to byla Bílá černá dresko. A na album si nevím, je to náhodou Bílá černá celý album?
0: Tak je pravda, že ukázka songu, kterou jsem tady pouštěl, je skutečně track Bílá černá, ale není to celý album, není to název celého alba, takže jdeme dál.
2: Je to album od Nick Tenda Fata Morgana.
0: Tady máme tip Nick Tendo Fata Morgana, to už zní o něco líp, dáme si ještě jednu hlasovku, vyberu třeba tuhle.
3: Já tipuju Nick Tendo Fata Morgana.
0: A tady se nám Fata Morgana opakuje a samozřejmě je to přesně tak. Tak dneska jsme tady hledali Fata Morganu od Nick Tenda. No a když už jsme si s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky pár tracků hodíme do éteru. Takže jdeme na to. Díky vám všem, kteří jste se mnou hádali. No a další páteční pátračka zase za týden tady na rádiu.

0: Fajn, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pátečním Spin Extra. Dneska 22. května má svátek Emil, takže přeju jenom to nejlepší. Chtěl bych taky zmínit tady náš pořad Československý Underground, který tady běží každou středu v 8 hodin večer, kde jsou vždycky ne ještě tak úplně profláklý jména tady z naší československé scény a zároveň nám tam dávají taky live rapy. Množí se mi tady často dotazy, jak se do tohohle pořadu dostat, je to úplně jednoduchý, stačí poslat ukázku svojí tvorby na e-mail cz@radiospin.cz. Každopádně, nás teď už čeká hitparáda Spin Fresh Hits, tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků, a to podle vás, posluchačů Rádia Spin. Sám jsem zvědavej, jak jste ten žebříček zamíchali tentokrát, takže na to se podíváme už za pár minutek. Ještě předtím ale taky mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, stále tam je krásně slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se pak víkendu týče, tak to bude ještě o něco teplejší, protože sobota i neděle tady hlásí stupně až okolo 30, takže jestli můžeš vyrazit někam k vodě, myslím si, že tenhle víkend to bude úplně ideální.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB

0: Za 2 minuty, 5 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
0: Přeju ti pohodový večer, máme tady další květnový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, no a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, no a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Gufrau a Marie April a jejich trackem Nezvládám. Super pozitivní pecka, energická věc s takový

No a rozloučíme se i s Viktorem Kalem a Liferem. V hitparádě jsme tady měli track Víno. Viktora Kala známe z projektu Boyband, který je vydal právě s Gufrou. Pomalu teď začíná spolupracovat i s dalšíma lidma na scéně a já osobně jsem strašně zvědavej, kam ho zavedou další jeho kroky.

0: No a můžeme se na to teda rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady máme Maniaka s trackem Street Dance, track z alba Stream Tape, který celý vznikalo v přímém přenose před zraky fanoušků, kteří tak měli i možnost ovlivňovat a zasahovat do té samotné tvorby. Opravdu unikátní projekt tady na naší scéně. Maniakovi v tomhle prvenství už nikdo nevezme, ale schválně, jestli se do něčeho podobného pustí ještě někdo další. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě si tenhle týden slyšel Iza s trackem Hip Trust. Beat tady dělal nejnovější člen labelu Million Plus KK. Mimo jiné k tomu vzniknul taky super dvojklip, kde je i track Type Beat. Dvě vlastně úplně odlišné věci, ale společně ladí skvěle. 11. Tady máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo taky tenhle týden oslavil 10 let od doby, co vydal první track Neskutečná cesta, no a osobně doufám, že nás čeká víc společných počinů ve spojení právě s Nobodym.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Desátý místo, tady je Rest s trackem Voden míň, skvělej beat a klasický hluboký text od Resta. Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, tak snad je to předzvěst nový desky. Mimo jiné se teď objevil třeba i na nový desce od Pasti, která nově patří teda pod label Ty nikdy.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Mata 213, vystudovaný výtvarník, který tady položil základy pro novou alternativní scénu. My tady máme track Se spálil s Marie April, text, kde nám dává Mat nahlídnout pod pokličku života úspěšného muzikanta, že to nemusí být vždycky úplně med. Taky sample tracku White Walls od Macklemora, no a pecka je na světě. Tak jdeme rovnou na to, první dnešní novinka Se spálil.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.

0: Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je Nobody s remixem na track Talk to Me od Sary Rikas a Iza. Banger sám o sobě, ale Nobody z toho udělal ještě větší party pecku a live na nějakém mejdanu, třeba na Nobodyho ediktu, to bude fungovat naprosto skvěle. Osmička, sem se vlastně posouvá Rook, který nedávno vydal desku Čaj o páté ráno. Ačkoliv je Rook na naší scéně už dlouho, tak je tohle jeho první solo deska. No a musím říct, že se to fakt povedlo. My tady z tohohle alba máme track Než to bylo cool, track, který tě zaručeně rozhejbe. Takže si to jdeme užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který můžeš rozdávat vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straightism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha. Akci podporuje Radio Spin.
0: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
4: Nově to vysíláme na 90 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

nastavil zákony tak, aby platili, řekni, ať přísahá na Bibli. Mě nabodně na vidle, jestli se pletu, nejdrom zasu v klidu si navykli. Rakety za ganžu, za pitlik, tady máš baganže se zabydli.

moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranic. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne?

0: korektum utrum zmetku. Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo to berou Praga Union s trackem Nekorektum, který se objeví na stejnojmenný už desátý desce Praga Union. Doporučuji si poslechnout Spin Talk, kde je o tom řeč s Katem. Tahle deska vychází už 29. května. O cover se tady postaral malíř Přemek Ponáhlý. Jehož vizuál je s Prago už neodmyslitelně spojený.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Řezníka, je to track Poslední exekuce, což je vlastně soundtrack k Řezníkovo stejnojmenný videohře, kterou nedávno vydal. Super adventura s typicky řezníkovským humorem. O skréče se tady pak postaral DJ Flux. Takže si to jdeme vychutnat. Druhá dnešní novinka, Poslední exekuce.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Máme novinku z minula, a to track Vítězný oblouk od Maniaka, track z deluxe verze alba Stream Tape, takže i tenhle track vznikal live před zraky fanoušků. Maniak teda nejen, že za 10 dní stihnul udělat celý album, ale taky deluxe verzi, a to si opravdu zaslouží klobouk dolů. Dál nás čeká místo pátý. Tady je Smack a Bruce, který vydali track Warriors. Bude to taky track na nový desce od Smacka, který bude vycházet v červnu na jeho narozeniny. Za mě tohle spojení češtiny a angličtiny hodně v pohodě, tak doufám, že se v tomhle duchu ponese i celá deska.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

Tohek nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jinej G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbečci, nepřál bych jim

0: Hits. Místo čtvrtý.
1: Nikdy jsi vítěz, jindy jsi loser.

0: Spin Fresh Hits.
1: Čtyřka. Sem se posouvá Pólí Garant s peckou Evoluce Haranta, kde se Pólí poohlíží za svojí kariérou. Tenhle track poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde Pólí začátkem tohodle roku oslavil 20 let na scéně.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme za Katarzí, protože ta bude za týden vydávat novou desku. My se na to už pomalu naladíme a dáme si track Vidím to, jako by to bylo včera s Vladimírem 518. Tenhle track vzniknul jako soundtrack k filmu Bod obnovy, takový český sci-fi. No a když se tam tenhle track nakonec rozezní v titulcích, hodně silný moment. Tak jdeme zavzpomínat na tuhle pecku ve Flashbacku na Rádiu Spin.

0: teď už bronzová pozice. Sem ze zlatý příčky padají Filip Konvalinka s DJem Fatem, a to s trackem Co se děje. Je to taková hravá pecka, objevila se i na albu Dvě mouchy jednou ranou, album, který vyšlo vlastně včera, a je to pořádná boombepová nálož, rozhodně doporučuju poslechnout.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: Příbrná pozice, jsem se díky vašim hlasům dostali Prague Union s trackem Zase ty lidi, taky věc, která se objeví na nový desce Nekorektum, to opět potvrzuje svoje lyrický skills. Celá už 10. deska od Prague vychází 29. května. No a teď už vítěz, tím se dneska stává PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle jeho Karakoram etapu, která teda hodně vyčnívala, musím říct. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, anime a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Takže gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: říkám něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Fine Radio.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
2: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
1: To je Slickstyle.cz.

0: Rádio Spin.
1: Žijeme, umíráme zároveň a musí to tak být, pokud chceš, ať to má úroveň. Každý, kdo to má stejně jako já, nerozumí. Hasle, že kluci jsou lecá na peřinu.

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

není pop, je si nepřijdeš proje, ale dále you drink, tobě skočím projet. Vidíš auto, chtěla by se sprojet, radši se budeš dusit, slova nedáš do věd, posrbuješ zpověd, mrtko. Moje číslo 13, krev není voda, to bys měla vědět. Nechce lásku, ale za minutu na něm budeš sedět.

Yeah. Všichni na mě ejo, ejo, slime. Chcete se mnou hulit trávu, to už víme. Tak mi nalij drink a něco vymyslíme. Chceme ten level up z nuly na drchol. Pořád potom sníme.

0: československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer na